0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Potraviny v Česku zlevňují, ale zemědělci upozorňují na problémy. Podle ministerstva klesly ceny potravin letos mírně dolů a pomáhají tlumit inflaci. Zároveň ale padají i výkupní ceny, takže se část farmářů dostává do ztráty. Nejvíc je to vidět u mléka, masa a dalších základních potravin. Zemědělci varují, že dlouhodobě nízké ceny mohou ohrozit domácí produkci. Ministerstvo prověří propuštění Romana Janouška z vězení, zabývat se bude postupem soudů i posudky o jeho zdravotním stavu. Podle znalců měl být podnikatel v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server Seznam zprávy ale zjistil, že se po propuštění účastnil cyklistických i lyžařských závodů. Janoušek si odpikával trest za nehodu pod vlivem alkoholu z roku 2012. Tomáš Hertl zařídil Vegas vítězný vstup do finále NHL. Český útočník rozhodl gólem v 57. minutě o výhře 5-4 na ledě Caroliny. Vegas přitom během zápasu otočilo stav z 0-2. Hertl si připsal už čtvrtý gól v letošním playoff. Finálová série pokračuje dalším zápasem v noci na pátek. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Ředitelství silnic a dálnic získalo stavební povolení na poslední úsek dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. Konkrétně jde o 7-kilometrovou část Žalmanov-Olšová vrata. Právě běží výběrové řízení na zhotovitele. RSD by chtělo stavbu začít ještě letos. Hotovo má být v polovině roku 2029, stejně jako navazující část. Polovina roku 2029 je v současné době termín, kdy má být dálnice D6 mezi Prahou a Vary hotová. Na severu Čech bude dnes převážně zataženo s občasným deštěm, srážky budou ustávat během večera a teploty 17 až 20 stupňů.
4: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ránko, chvíli po šesté. Je středa a začíná snídaně šampionů. S vámi my tři. Jasmin, čau.
2: Ahoj.
1: David, čau.
2: A Michal.
1: Čau. Jaký máte ránko, lidi?
2: No tak trošku upršený v tuhle chvíli, ale hezký, je to vlastně příjemný.
1: Trochu jsme se zaplavali, ale je to příjemný. Co bude příjemný teď, co si užijete všichni, kdo jste u rádia, Katy Perry, Hot and Cold, tím začínáme. Hezké ránko.
0: Hit

0: někdo, kdo se nemohl rozhodnout, jestli udělat letní song anebo song na zimu. Katy Perry, Hot and Cold, 6 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio a my vám přejeme krásné ránko.
1: Je to tady, ta vaše chvilka, kdy se nám můžete ozvat, říct nám něco o tom, jak to u vás vypadá, zjistit, jestli to tak třeba nemá víc lidí, nebo jestli neladí zrovna vaše sousedka. Minuta šampionů nás čeká už za chviličku, 60 sekund na vaše zprávy, ve kterých po vás budeme chtít tři věci.
0: Jak se jmenujete, odkud jste a jaký je u vás počasí? A jak jsem řekla, je to proto, abychom zjistili, jestli to třeba nemáte podobně. Já si myslím, že to dost podobně bude, protože v celé republice aktuálně...
2: Je vtipný, jak člověk stárne, tak ještě docela nedávno bych si říkal, tyjo, to bude zas den, jo, propršenej. A takhle jsem si říkal, aspoň bude zalito.
0: Ale to je fakt. Stárnem, ale ono se tak krásně spalo. My jsme teda spali s plně otevřeným oknem, mm-hmm. aby to krásně luftovalo. Nevím, jestli to máte taky tak.
2: Jasně.
0: Jo. A ten deštík, ono začalo u nás pršet v kolik asi, nevím, někdy o 2:30 ráno a prší doteď, jo. Takže to probuzení už ty 3 hodiny, když to začalo bubnovat na ten parapet, ježiš, to miluju.
1: Já jsem koukala, že ve Varech, v Plzni, Ústí a tak, to je zatím bez deště, ale aha. možná nám to posluchači vyvrátí a právě nás to zajímá. Tak jaký to u vás je?
0: A možná nám to posluchači závidí tak, že u nich neprší. Tak nám napište, připomínáme ještě jednou, jak se jmenujete, odkud jste, jaký u vás počasí, číslo 777-937-777. To bude minuta šampionů hned po Imagine Dragons, tohle jsou Sharks na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio snídaně šampionů 6.11 a Imagine Dragons. Hezké ráno. Minuta šampionů startuje za malou chvíli, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaké je u vás dneska ráno počasí, tak jdeme na to teď.
1: Andrea Budějce, zataženo a 14 stupňů.
0: David Žacler, zatím sluníčko a 15 stupňů, pršet bude asi během dne, ale jako mraky jsou, no.
1: Luděk, Ostrava, svítím, tam krásně sluníčko. Mm-hmm,
0: závidíme, Žaneta, Jaroměř neprší a ani v noci tomu tak nebylo.
1: Věrka, Horní Lideč, na Valašsku je krásně a v 5 ráno svítilo i sluníčko.
0: Martina Žďár nad Sázavou, zataženo, ale neprší a je celkem i teplo.
1: Lukáš Hradec, zataženo, 17 stupňů k tomu.
0: Pepa Železná Ruda, 11 stupňů, lehce poprchává.
1: Bára Zvrchlabí, na cestě do práce do Svobody nad Úpou, sucho, neprší.
0: Jana Nový Čín, svítí sluníčko, před očima krásná duha na obloze.
1: Pepa Brno hlásí u nich v Brnéčku, že tam je sice pod mrakem, ale neprší.
0: A na Lenčkrounu nás je oblačno, teplo a ještě neprší.
1: Saša z Ostrova u Karlových Varů, u nich pršelo v noci, ale teďka je pod mrakem a zatím neprší.
0: Čověče, tak někde sluníčko, někde prší, někde zataženo.
1: No ve většině případech vlastně jako teda neprší a my jsme si mysleli, že prší všude i
0: no,
1: podle mapy.
0: Ještě tady přišla jedna zpráva. Michal Jasmin David, Praha. 15 stupňů, prší. To tady dorazilo. Nicméně budou pršet hity jako Trakaře, Kamrat, Be Mine, pro vás. I kdyby u vás nepršelo, tak ať vám to není líto. Tak pojďme na to, hezké ránko.

0: čtvrt na sedm. 3 minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů Tiesto Ava Max Demodou. Tak jestli si myslíte, že největší piráti silnic sedí v natuněných bavorácích, tak to jste hodně na omylu. Hodně na omylu. Máme tady případ z Německa, kde policie aktuálně stíhá babičku, která v obytné zóně na 30 letěla s chodítkem celých 42 km za hodinu.
1: Byly nějaký slevy v Kaufu, nebo co se tam dělat?
0: No, to je dobrá úvaha, tak mi to napadlo. Co, jak se to stalo? Vyfotil jí radar, jo, a podle fotky z radaru běžela po chodníku s tím chodítkem rychlostí 42 km za hodinu, což je vlastně rychlost blížící se Usainu Boltovi. Jakoby, jo. Ale já si říkám, jasně, tvoje teorie, jestli byly někdy nějaký slevy, jasně. Já si spíš myslím, že to bylo takhle, nicméně máme tady k tomu autentickou nahrávku, jo. Jo? A takhle dřív na vesnici fungoval vysokorychlostní internet. Takže tam byl určitě nějaký speciální drep. Hele, a jestli mi nevěříte, tak ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Kdy si hledal kámen mudrců? Dnes zve všechny odvážné do Mostu. V neděli 7. června od 10 hodin začíná u oblastního muzea a galerie v Mostě Den magistra Edvarda Kellyho. Čeká vás den plný středověké zábavy, záhad a dobrodružství. Vydat se můžete dračí stezkou až na Hněvín s možností návštěvy jeskyně nebo sledování Kellyho při útěku z věže. Přijďte objevit magii a historii. Pořádá město Most.
2: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guest a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
9: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
10: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na dálnici D7. Silničáři pracují mezi kilometry 12 a 13 ve směru na Chomutov. Je tam proto dočasně zavřený pravý jízdní pruh. Dávejte si tam pozor.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: Všichni vy, kdo jste u rádia, 6 hodin 30 minut. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, s vámi Michal, taky Jasmin, taky David, a ten pro nás všechny má ranní update.
1: Ranní update.
2: Jakub Menšík je poprvé v semifinále Grand Slamu v Paříži vyřadil Fonseku. 20-letý hráč porazil Brazilce ve třech setech a duel ukončil až sedmým matchbolem. V boji o finále čeká Menšíka světová trojka Alexander Zverev z Německa. Lamborghini zatím s elektromobilem počká. Italská značka luxusních automobilů oznámila, že do konce desetiletí neplánuje uvést čistě elektrický vůz. Místo toho se zaměří na plug-in hybrid. Nejlepší učitelkou Česka je podle poroty Lada Stuchlá. Letošní ročník soutěže Global Teacher Prize vyhrála učitelka z Kladna. Působí na zdravotnické škole a porotu zaujala mezi 10 finalisty. Tradičně se hodnotí hlavně inspirativní přístup k výuce, práce se studenty, moderní metody a schopnost motivovat žáky.
0: Tak my moc gratulujeme. Napadlo mě, vzpomenete si, vy, kdo jste u rádia, na svoji první třídní učitelku?
2: No je, je.
0: Co vy dva tady?
3: Na první tolik ne, ne na, na jméno, ale potom obecně na první stupeň ano. Já jsem měla Milány Černou a Ludmilu Bartákovou a obě byly stejný v tom, že byly takový ty hodně přísný učitelky, kterých se jiný lidi báli, ale byly skvělí, protože naučili, byli féroví, poctiví a takový jsem měla nejradši, takže moc ráda na ně vzpomínám.
2: Ale za mě je to učitelka češtiny z Gimplu, Lenka Krejsová, doufám, že k ní tahle zpráva doputuje. Úžasná učitelka, zábavná, motivovala, naučila.
0: A mě fascinuje, představ si, že vlastně odejdeš jako z firmy, třeba skončíš někde v práci a zapomeneš jména tři čtvrtě kolegů třeba za týden, ale první třídní učitelku si pamatuješ celý život, nebo třídní učitelku jakoukoliv, jo. Květa Podvalská Jaroměř. To je ta moje. Strašně rád jsem jí měl. Tak možná jste si vzpomněli i vy na jméno vaší třídní, případně na to vzpomínání vám tady může, tomu vzpomínání může pomoct další muzika Republika, Ready to go na Hit Radio, hezké ráno.

Taking me up.

0: Tak i letos se tohle hraje hodně na svatbách. Alex Warren, Ordinary, taky na Hit Radio v 6 hodin 38 minut.
1: Jestli máte doma učitele, nebo učitelku, nebo prostě jenom nějakýho znáte, tak na ně teďka buďte hodný, kde máte doma, tak jim dopřejte nějakou dobrou véču a masáž třeba, protože oni to teďka nemají úplně lehký, jo? Teďka běží takový to jedno z nejzvláštnějších období školního roku, kdy děti ještě chodí do školy, ale vlastně už se jako neučej. Známky jsou uzavřený, učebnice už nikdo neotvírá, hlavy ty jsou úplně zavřený, hlavy dětí ty už jsou někde na prázdninách, jenže učitelky naopak makají, ty vymýšlej ty sportovní dny, dávají dohromady nějakou administrativu, vysvědčení, odevzdávání učebnic, je toho strašně moc vlastně.
0: No, ale pak přijdou ty dva měsíce prázdnin, samozřejmě zasloužených prázdnin, ale ono to asi nebudou úplně dva měsíce. Teďka už by mě začaly podle mě učitelky opravovat takhle na dálku, protože přece jenom je potřeba nějaká příprava na ten další školní rok. Takže tak měsíc mají volno.
1: Já doufám, že aspoň měsíc a půl od
0: měsíc
1: toho
0: a půl,
1: doufám,
0: měsíc a půl.
1: Jako. Vím, že se tam vždycky scházeli jako už pár týdnů před začátkem školního roku, ale...
0: To nám klidně napište, ať teda víme, ať to máme teda z první ruky, jo. Jinak já jsem to tady počítal a včetně dneška zbývá do konce školy přesně 18 pracovních dní.
1: Já si myslím, že radost mají všichni, takže, možná kromě rodičů někdy, ale...
0: No, takže děti, vy, kdo nás posloucháte, jestli už jste vzhůru, tak už jenom 18krát do školy, učitelé taky už jenom 18krát do školy, k tomu teda nějaká práce navíc, no ale my tady budeme s váma samozřejmě o prázdninách. Jsme tady s váma i teď, za malou chvíli další hity Kygo, Zach Abel for Life a taky myslíme i na vás, kdo nás sledíte na cestách. Bude aktuální doprava za moment.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
2: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
10: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
12: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
13: No jo, ale jen na rok.
14: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
12: Chytrá televize se 100 kanály s pětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
15: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. Pět dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz. www.golfterasy.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
17: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 000 nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na silničáře dnes narazíte v Liberci. Pracují v ulici ke sportovnímu areálu, která je neprůjezdná. A pozor taky na Děčínsku v Jílovém, kde silničáři dočasně obsadili kamenou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy se téměř nemění. Trhy vyčkávají na další vývoj situace na Blízkém východě a jednání mezi Iránem a Spojenými státy. Asijská země zatím zvažuje navrhovanou dohodu o zastavení konfliktu. Podle analytiků bude rozhodující, zda jednání přinesou konkrétní posun v klíčových sporných otázkách. V Kongu výrazně klesl počet podezření na ebolu, z více než 1000 případů jich po negativních testech zůstalo asi 120. Zároveň ale přibyly potvrzené případy, aktuálně jich je kolem 350, z toho už 60 lidí nemoci podlehlo. Podle Světové zdravotnické organizace se situace zpřesňuje díky testování a vyřazování falešných podezření. Prezident Petr Pavel na summit NATO na motorce nepojede. Sám řekl, že by to vnímal jako provokaci a zvolí spíše důstojnější způsob dopravy. Zároveň připomněl, že na vrcholných jednáních NATO a OSN má Česká republika dlouhodobě zastoupení prezidentem. Pavel také podpořil přijetí eura a kritizoval některé nedávné změny v oblasti protidrogové politiky. Na závěr návštěvy Zlínského kraje ho čeká ještě program v regionu i výšlap na Svatý Hostýn. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Žatec má novou kuličkovou dráhu, která patří k největším v republice, a nejen to, 9 drah, hřiště na skákání a boule na lezení. To vše najdete na sportovišti u řeky Ohře. Nápad na vytvoření vznikl v rámci návrhů pro participativní rozpočet Tvoříme pro Žatec na rok 2025. Z původní menší verze se nakonec město rozhodlo vytvořit velké hřiště. Kuličky můžete zakoupit buď přímo na sportovišti nebo v turistickém centru. Dřevěná stojí 30, skleněnka je za 10 korun. Na Ústecku bude dnes převážně zataženo s občasným deštěm, srážky budou ustávat během večera, teploty 17 až 20 stupňů.
4: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobré ránko.
10: Krásnou středu vám přejeme.
0: Snídaní šampionů.
9: 7 hodin, 2 minuty, Michal, Jasmin a David s vámi. Tahle hodina bude hodně nabitá, nejenom písničkama, o 7:30 budeme soutěžit v rychlé pětce, a to o Puget 100 růží, no a v 7:50 taky o dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun, tak v 7:50 buďte taky rozhodně u rádia. Teď Skript a Will.i.am, hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: 7 hodin, k tomu 6 minut ladíte středeční Hit Radio. Hezké ránko.
1: Kdo máte děti, nebo jste třeba čerstvou tetou jako já, tak určitě znáte pocit, který já zažívám teďka od víkendu a ještě to nepřestalo. Já jsem byla s bráchou, který má 8měsíční dceru. A bylo to boží, ale jak jsem s ním strávila 2-3 dny, tak mě teďka v hlavě pořád hrajou dětské písničky. A co je na tom jako horší, že mě už se i líbí. Já jsem přišla na nějaký nový prostě a teď si to broukám. A nejhorší na tom vlastně je to, že já si je broukám, i když nejsem s tím dítětem. I s přítelem v autě si najednou zpíváme ty písničky.
0: Nech mě hádat. Je to něco od Béby?
1: Je to...
0: Děláš si srandu.
1: Jaho jahody, prosím pěkně.
0: Jaho jahody.
1: To, ale ono je to fakt dobrý, počkej, jako fakt dobrý.
2: Jaho, jaho, no? Jaho, jaho,
1: jaho, jaho,
3: jaho,
0: jaho, jaho,
2: jaho, jaho,
1: jaho, jaho, jaho, jaho, jaho, jaho, jaho, jaho, jaho, jaho, jaho, jaho, jaho, jaho,
0: jaho, jaho,
1: jaho, jaho,
0: teda bohužel, jako ano, jsem táta, jsem rád táta, ale bohužel znám tohle, jako no.
1: Ale to není vlastně nejhorší věc, protože já jsem kačer, dělám kva, kva, kva, to je jako, to je jiný level zase.
0: Dobře, tak beru zpátky. Jaho, jaho, jahody, ještě dobrý, jo, ale...
2: Já jsem kačer, dělám kvak,
0: kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, nejmladší člen tady naší posádky snídaně šampionů, tu to baví nejvíc. Já tady tak se cítím trošku trapně. David, vůbec dělá, David, vypadá, že by tady nejradši nebyl.
1: Ale kdybyste věděli, jakou měla radost ta moje nete.
2: Já jsem krokodýl, plavu ve vodě.
1: Já jsem na spaně,
3: říkám. O popularitě těchto z těch dětských songů svědčí i to, že nejpřehrávanější video na YouTube je právě Baby Shark, 17 miliard přehrání.
1: Ty krás. A ten už mi leze krkem, ale hele, Béba dobrý.
0: Ne, podle mě jako děti, kteří tohle poslouchají, budou mít dost prostě problém pak jako no, s něčím. S nějakýma návykovýma látkama asi, jo.
1: Tak co, rodičové, co hraje v hlavě vám? Jaký dětský song? Ještě jsem měla... Bumba z Haťa Paťa Zumba.
2: Jsem prase, dělám...
0: Co říkáš, Jasmin? Tak Jasmin, povídej.
1: Já jsem slonice. Dejte nám vědět, jak to máte vy. 777-937-777. Co hraje v hlavě vám, co pořád musíte pouštět dětem? Možná vás to už trošku nebo hodně štve, ale...
0: Tak je nám naprosto jasný, že jsme potěšili děti, které s vámi teďka třeba jsou v autě, nebo jim chystáte doma snídani. Jasně, rodiče jsme moc nepotěšili, si myslím. Ale přesně, jak říká Jasmin, pojďte nám dát tipy ještě na nějaké takovéhle sebetriznivé kousky, jo? Jestli něco takového máte. Pojďte nám to buď nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte normálně jako zprávu, SMSku. Teď Enrique Iglesias a já se ptám. My se ptáme. Can you hear me? Pojďme na to, 709, krásné ráno.

0: Čtvrtá na 8 minuta k tomu. Tohle je středeční Hit Radio, snídaně šampionů. Dobré ráno.
1: Vyprávila jsem vám o mém víkendovém zážitku, kdy jsem čas trávila s bráchou, jeho přítelkyní a jejich 8měsíční dcerou a od té doby si zpívám dětské písničky. A horší je, že mě to jako opravdu ale baví a chtěla jsem zjistit, jak to máte vy, co si broukáte.
0: Píše třeba Péťa. Naše poslouchá Sloník Toník. Já jsem popelář, prostě cokoliv od Míši Růžičkové. Nejhorší na tom je, že na to musíme tancovat všichni.
1: To taky znám, jo.
0: Tohle mě trošku minulo, se přiznám. No, a jsem za to tak trochu rád.
1: Já mám ještě 10letou ségru, takže tehdy tohle fičilo, co?
2: Já jsem zrovna chtěl říct, že není možný, že se všechny tyhle písničky naučila za jeden víkend. Jako.
0: Ty máš 10letou ségru a my tady o toho máme tebe.
1: Pak tam máme hlasovku od Péti.
0: Tak, hledám hlasovku od Péti. Teďka jsem tam pustil něco, co jsem nechtěl. Tak, pojďme na tu hlasovku od Péti.
3: Ahoj do rádia, tady Peťa, mám dva kluky 10letý, frčili jsme na podobných písničkách, teď u nás jede Miro Jaroš, to jsou super pecky, sledujeme koncerty, je to super, mě to baví, trsám s dětskama, mějte krásný den, čau.
0: Miro Jaroš, jo. Líže tatko, líže mamka,
1: líže celá rodina. Prosím vás, to je song Zmrzlina, jo?
0: Jasmin, já možná budu vypadat jako, že jsem neznalý, jo. A kdo je Miro Jaroš?
1: Mira Jaroš, já o něm nemám jako nic moc najetýho, ale znám ho taky kvůli ségře. A je fakt dobrý, má super songy, dělá koncerty, je to prostě slovenský zpěvák a opravdu úspěšný.
0: Takže jako úspěšný u dětí teda.
1: Ano, a u rodičů. Pak tady máme zprávu od Jardy. Ahoj, u nás frčí traktor tralalaktor. Traktor tralalaktor. Ježiš, já se cítím jak na dětský diskotéce. Já jsem fakt nadšená v tuhle chvíli.
0: Já se cítím trochu trapně už.
1: Dobře, tak dejme si chvilku pohov. Píše třeba David. U nás jede to samé, co jste pouštěli předtím. Míša z Plzně, zdravím, nejsem máma, ale teta a mám přítele, který mu je 36 a miluje Bébu zpívající zvířátka, jak jsme pouštěli. Já jsem kačer, hele, říkám si, jestli nechodíme se stejným, protože mýmu je taky 36 a taky miluje Bébu, jak jsem říkala.
0: Ty bláho, to je neskutečný. Tak napsal anonym, možná radši. Anonym, hezké ráno, syn má 6,5 let, tak jsme už postoupili. Teď u něj vystoupí vypsaná fixa. No, tak to je ono, to je ono.
1: David, ahoj, štístko a poupinka, šlapy, šlapy, taky známe. No ale zpráva, co vlastně nás úplně vrátila do dětství.
0: Ahoj, co takový chňapík, maličký krokodýl, nebo decibely lásky?
1: Chňapík, to byla bomba.
4: Já jsem chňapík, maličký krokodýl.
0: Jako, takhle, já jsem trochu grinchtovýme, jo? Je to ale roztomilý na jednu stranu. Já jsem ale divnej, já jsem prostě vyrostl na Prodigy, jako jo. Prodigy a Operation Blade a prostě a Faithless, já nevím, no.
1: Ale počkej, oni mají ich Chňapíka v němčině, ich bin Schnappida z Kleinek Krokodýl.
0: Já jsem myslel, že Prodigy zremixovali Chňapíka. Ty bláho. No tak jo, tak myslím si, že jsme nejvíc potěšili vaše děti a já to tam ještě na chviličku dám, tak děti poslouchejte.

Chce se přidat taky? Tak asi dobrý. Ty bláho, tak omlouváme se, protože věříme, že spoustu těch písniček z hlavy nevyženete ne do konce dnešního dne, ale do konce vašeho života. Pojďme na mandraže. Hledá se žena 7 hodin 20 minut. Tohle je Hit Radio a středeční snídaně šampionů. Krásný

0: se žena 7.23 na Hit Radio.
1: My se vám chceme omluvit, pouštili jsme tady ty dětské písničky v rámci toho, že teda já jsem o víkendu si všechny tyhle ty písničky dala do hlavy díky mojí neteři. Je vás hodně, co se snažíte těch songů dětských zbavit, píše třeba Janča s vysmátýma smajlíkama. Moje dvouletá neteř miluje Bébu, já jsem kačer. Teď se povedlo, že se týden tato písnička nepouštěla. Tak dík, teď se toho zase natlouho nezbavím.
0: Ale že není zač, vyřizujem. Mě tady pobavila zpráva. Napsal mi kamarád z východních Čech, tyhle, co to tam v tom rádiu hulíte? A ještě tady dorazila zpráva, ahoj, ještě jedna technická, kdo pak si vzpomene na gumiméďu v různých jazycích, to píše autobusák Jarda, no tak těch písniček je spousta, už to samozřejmě poušet nebudeme, to se necháme.
1: Crazy Frog.
0: Crazy Frog, tak to už jsme milovali, už jsme byli dospělí, si myslím, už jako víc, jako starší, no. No tak za malou chvíli něco klasického, na co jste zvyklí, a to je třeba tohle. Henderson, Rudimental, Alibi. No a připomínám, že už za pár okamžiků je to rychlá pětka, kde soutěžíte celý tento týden o Puget růží, 100 růží od Florey, tak na to rozhodně počkejte.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Největší hudební festival severozápadních Čech je opět tady. Jak se jmenuje? No přece Klášterecké hudební prameny s Jaroslavem Svěceným. Přátelé, Jarda Svěcený pozval super hosty. Stavte se v Klášterci za muzikou.
7: Zámek Klášterec nad Ohří.
8: Sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. Prvních 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.
9: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
1: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Havárka vodovodního potrubí vás taky dnes ráno může zdržet v Liberci. Došlo k ní na křižovatce ulic Hradební a doktorky Milady Horákové. Sledujte tam proto dopravní značení.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů. My jsme Michal, Jasmin a David. A v 7.33 přejeme hezké ráno.
1: Ranní update.
0: A to pro nás má David.
2: Američan ztratil na toaletě přes 600 tisíc korun, poctivý nálezce mu je vrátil. Peníze měly být určené na léčbu jeho sestry a pocházely z prodeje sběratelských předmětů. Nálezce ho dokázal dohledat a celou částku mu vrátil do posledního dolaru.
0: Hezky.
2: Stát zvažuje vlastní komunikační aplikaci, která má zvýšit bezpečnost i nezávislost. Česká republika uvažuje o vývoji vlastní komunikační aplikace pro úřady i bezpečnostní složky. Projekt má počítat i s pokročilým šifrováním pro bezpečnou komunikaci do budoucna. Většina mužů dnes preferuje ve vztahu rovné finanční rozdělení mezi partnery. Podle nového průzkumu to uvedlo 62% mužů. Změna souvisí nejen s rostoucími náklady na život, ale i s jiným pohledem na partnerské role. Rovné přispívání už mnoho lidí nevnímá jako problém, ale jako projev férovosti a respektu. Hodně kontroverzní téma, podle mě.
0: Tak jak to máte třeba vy, Davide, u vás doma?
2: Tak my to máme rozdělený 50 na 50.
0: Jakože fakt normálně přesně do koruny, jo?
2: Přesně tak.
0: Tak tebe bych chtěl mít doma, co u Jasmin?
3: Hele, někdy pade napade, někdy komu se ten měsíc daří víc, tak ten dá víc do té domácnosti ten
2: zajímavý
3: měsíc.
2: Zajímavý model.
0: Vy se neptejte, já jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Kdybyste chtěli ušetřit třeba na nějaký květině, tak jste tady správně. Rychlá pětka z Florea.cz, hrajete o luxusní kytici s růží s doručením od Ruda Red Torch, délka růží 70 cm, tak pokud byste chtěli vyhrát, pište, chci soutěžit na 777 937 777, teď 5 and

0: Alive and Queen, We Will Rock You, 7.37. Takhle vám hraje středeční Hit Radio, tohle je snídaní šampionů a teď jdete hrát vy.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka. Z Florea.cz hrajete o luxusní kytici z růží s doručením.
2: Florea patří mezi úplný jedničky v doručování květin po celé České republice. Taky byla navíc 6x za sebou finalistou soutěže e-shop roku v kategorii kvalita a patří mezi nejlíp hodnocený český e-shopy s desítkama tisíc ověřených recenzí.
0: Tak a s námi ve vysílání už je Adam. Adame, hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Hezký den. A ty tam máš i maminku, že jo?
3: Ano.
0: A maminka se jmenuje?
3: Iveta.
0: Iveta. Ahoj Iveto, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak jste na to dva, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. Dobře. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve kterém českém městě stojí Karlův most?
3: Praha.
0: Praha, přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik gramů má 1 kilogram? Tisíc? Musíte mluvit víc trošku nahlas, lidi, ale zaznělo to tam, já to slyšel.
1: Otázka třetí.
0: Pojďme dál.
1: 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje pohádková postava, která nosí červenou čepičku?
4: Červená karkulka.
0: Přesně tak, to je ono.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké 3 barvy jsou na české vlajce?
3: Modrá, červená a bílá.
0: Tak, a poslední, 5. otázka. Který měsíc přichází po červnu?
3: Červenec.
0: Jo! Vy jste neuvěřitelný! Adame, Ivet, vyhráváte od Florea.cz Puget 100 růží. A já se zeptám, Adame, ty jsi napsal SMSku, že bys chtěl vysoutěžit kytku pro svoji mamku ke svátku. Tak je to ta maminka, která vedle tebe teďka sedí v autě?
3: Ano.
0: Ano! No tak... Je to vaše.
2: Moc gratulujem.
0: oni měli.
2: Oni tak měli úžasem.
0: Moc gratulujeme, lidi, vyhráváte to, mějte se krásně, hezký den a zase někde na Hit Radio se těšíme. Ahoj, ahoj. Ahoj. No, o tenhle Puget růží budete soutěžit ještě zítra a taky v pátek.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
1: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
6: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory. Ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
5: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
6: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
5: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
8: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pokud v těchto chvílích jedete po dálnici D8 ve směru na Prahu, dávejte si pozor kousek před naší metropolí na kilometru 8. Máme info, že je tam odstavené nepojízdné vozidlo.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Pořád jste tady.
16: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: 7.49, tohle je středeční Hit Radio, posloucháte Snídaně šampionů, krásné ránko. Je čas zkusit si zasoutěžit o dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun.
1: Dovolenou vlastního výběru. My tady máme, jak už asi víte, takový virtuální letadílko, v něm 6 řád, sedačky A až F a vy jenom musíte najít tu správnou, pod kterou je ta dovolená.
0: Pojďte nám napsat, chci soutěžit na 777-937-777, my jednoho vybereme, zavoláme a už za malou chvíli se dozvíme, jestli se náhodou ten dotyčný nesedne na to správné sedadlo, kde je ta dovča za 40 tisíc korun dle vlastního výběru. Teď další muzika, pojďme na to, Lucie, Marie na Hit Radio. Tak hezké ráno, šampioni.
2: A

0: Lucie Marie, 7.53, tohle je Hit Radio snídaně šampionů. A jdeme soutěžit.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Dovolená vašeho výběru za 40 tisíc od Invie, to můžete získat.
0: Stačí, když trefíte správnou sedačku v našem virtuálním letadle. Máme tady 6 řad a sedačky A až F. Na jedné z nich je dovolená...

0: hodnotě 40 tisíc dle vlastního výběru. Případně tam může být taky Člověče, nezlob se, nebo taky dvě vstupenky na Marka Ztraceného, anebo
1: vůbec nic.
0: S námi ve vysílání už je Jana. Jano, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj, Jani.
0: Dobré ráno, ahoj, Jani. No ahoj, tak ty máš teďka jedinečnou šanci, jedinečnou možnost vyhrát tuhle parádní dovču, tak my se tě ptáme, jakou sedačku v našem virtuálním letadle si vybereš?
2: Písmenka znám, jenom ještě čísla, do kolika prosím.
1: Je to 1 až 6 A až F.
2: Tak, poprosím E4.
1: E4.
0: E4 říkáš. A Jani, my pro tebe máme špatnou zprávu, protože E4 už bohužel je obsazeno.
1: Jani, musíš koukat na web Hitrádia, kde se zaregistruješ do klubu posluchačů a tam jsou už uhádnutý sedačky.
0: Takhle, Jani, neházej flintu do žita, ničemu to nevadí, protože za hodinu další šance vyhrát, tak se ptám, budeš v 8.50 u rádia, zkusíš to ještě?
2: Bohužel nebudu, akorát parkuju v práci, takže zkusím zítra.
0: Tak kdyby náhodou to nevyhrál někdo dneska, tak zítra samozřejmě další možnost. Tak Jani, krásný den a děkujeme za hru, zatím ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Ahoj. Tak my pokračujeme opět za hoďku. Dovolená za 40 tisíc tady stále čeká na někoho z vás.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
1: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 7. června budeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Česku přibývá lidí, kteří nemohou legálně hrát. Do registru vyloučených hráčů se zapsalo už přes 70 tisíc lidí. Tento seznam brání tomu, aby lidé mohli dál legálně sázet u hazardních provozovatelů. Většina se do něj dostane rozhodnutím úřadů, část ale vstupuje dobrovolně kvůli závislosti. Podle odborníků má registr výrazný psychologický efekt a pomáhá lidem se závislostí. V Česku padla první obžaloba za špionáž pro Čínu. Státní zástupce viní muže z neoprávněné činnosti pro cizí moc, což je nový trestný čin v českém právu. Podle soudu měl pracovat pro čínskou zpravodajskou službu a sbírat informace v Česku. Muži hrozí až 5 let vězení, od ledna je přitom ve vazbě. Jde o první případ tohoto paragrafu, který platí teprve od loňského roku. Opilý cizinec skočil v Praze do Vltavy. Mladík s téměř 2 promile alkoholu skočil z mostu legií po výzvě kamarádů. Z vody ho nakonec vytáhli lidé na šlapadlech, zraněný nebyl. Policie uvedla, že nešlo o trestný čin ani přestupek, ale o hazard a hloupost. Muž skončil na záchytce a zaplatí její pobyt. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Ředitelství silnic a dálnic získalo stavební povolení na poslední úsek dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. Konkrétně jde o 7-kilometrovou část Žalmanov-Olšová vrata. Právě běží výběrové řízení na zhotovitele. ŘSD by chtělo stavbu začít ještě letos. Hotovo má být v polovině roku 2029, stejně jako navazující část. Polovina roku 2029 je v současné době termín, kdy má být dálnice D6 mezi Prahou a Vary hotová. Na severu Čech bude dnes převážně zataženo s občasným deštěm, srážky budou ustávat během večera a teploty 17 až 20 stupňů.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné ráno.
13: Krásnou středu.
14: Snídaně šampionů.
12: Ano, stále tu jsme, hlavně jsme moc rádi, že tu jste vy, že jste se nás pustili k tělu. 8 hodin, 3 minuty, Michal Jespin a David, no a muzika nachystaná. Alvaro Soler, Te Machinába, tohle vás bude bavit. Hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Machnába, Alvaro Soler, 8:05, tohle je Hit Radio a snídaně šampionů.
1: Dovolte mi dotěrný drzý dotaz soukromý. Píšete si přes den se svým partnerem nebo partnerkou? Já jo, hodně. Dokonce mi včera můj Kuba říká, Ježíš, je 9:03 a ty jsi mi ještě nevolala, že už jdeš domů z práce. A dělá si se mě srandu, prý, co se stalo, jako. A tak mě překvapilo, že jenom 36% lidí si během dne píše se svým partnerem zprávy. Co děláš, jak se máš, takovýhle věci. Tak co naši posluchači a co vy tady, kluci, píšete si přes den spolu?
0: Jako my dva si, Davide, moc ne, no.
2: No takhle, já bych si s tebou i psal, ale ty vůbec neodepisuješ, no, ale to je jiné téma.
0: To potvrzuju, to je pravda, to je pravda. Píšeme. Já my teda
2: úplně minimálně teda.
0: No, občas si napíšem.
1: Dobře, tak jenom 36% lidí to takhle má.
0: Co 36% lidí, to mi přijde docela málo, jako. Jakože na toho dotyčného ten zbytek moc nemyslí, že si jako nepíšou.
1: Takhle, já si zase říkám, že ono je někdy fajn si o tom dní moc nepovídat. My se třeba trošku jako napíšem, ale pak se doma večer sejdem a všechno si řekneme, jo, a můžeme si vyprávět.
2: To jsem zrovna chtěl říct, o čem si povídáte potom večer, když si celý den píšete, ty jo.
1: A tak někde se toho zase děje tolik, že prostě můžeš dělat obojí, no.
0: Hele, mě tak napadlo, že bychom těch 36%, nebo kolik to bylo, že bychom ta procenta mohli trochu zvýšit, že? Že bychom mohli napsat těm našim polovičkám, že? My tři, kdo jsme tady, jo? Že bychom mohli napsat stejnou SMSku.
1: Stejnou
0: SMSku, samozřejmě můžete se přidat i vy, kdo jste u rádia, můžete taky napsat vašemu partnerovi. Tak znění SMSky, já počkám, až vytáhnete telefony.
1: Už ho držím.
0: No, posluchači, než vytáhnou telefony. Tak já dám tady teda zprávy. Tak, napsat. Tak, a pojďme teda psát, jo? Napíšeme úplně stejnou.
1: Trošku se mi nelíbí, že tu zprávu vymýšlíš ty a ne já, ale dobře.
0: Takže, píšeme. Ahoj, lásko. Přeju hezké ráno. Hezké ráno. Tak, přeju hezké ráno. Jak se spalo? Jak se spalo?
1: Tak diktát z češtiny.
0: Tak dobře, jinak, tak počkej. Vyspala se krásně. Vyspala se krásně. Ty asi napiš vyspal.
2: Já už nechám, jak se spalo.
0: Vyspala se krásně. Otazník. Až přijedu domů. Až přijedu domů. Udělám ti.
1: Co?
0: Udělám ti skvělou masáž.
1: Skvělou masáž.
0: Masáž.
2: Moje Eva poslouchá, takže si myslím, že...
0: Měj hezký den. Měj krásný den. Miluju tě.
1: Ježíš, tak ty umíš být romantik trošku.
0: Miluju tě. Člověk to neposlal tobě, ale... Já nevím číslo teďka, ale...
2: Pořádně si zkontrolujte, komu to posílám.
0: Nebo to může poslat hromadně, pokud máte víc partnerů, že jo?
1: A uděláme si teda jakože testík, že tak čekáme, až nám odpoví.
0: Odesílám, je to tam. Poslali jste to?
1: Ano. Send.
2: Doručeno.
0: Odesláno. Taky doručeno. Tak vy, kdo jste to udělali taky, tak schválně můžete nám taky napsat, jaká byla reakce od vašeho protějšku a já jsem teda zvědavý, co nám napíšou ty naši partneři.
1: Tak si dáme pár písniček a snad nám do té doby napíšou.
0: Asi tak 30 písniček a pak možná teda přečteme, co napsali. American Authors, Best Day of My Life. Další songy pro vás tady na Hit Rádiu. 8:09, krásné ráno, šampioni.

0: čtvrt na devět. Minuta k tomu, tohle je středeční Hit Radio, krásné ráno. Bavili jsme se o tom, že jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit, no a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMS-ku, která zněla. Ahoj lásko, přeju hezké ráno. Vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž. Měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, nebo alespoň dvě třetiny z nás tady ve studiu mají odpověď. Tak Jasmin, co přišlo tobě?
1: Tak můj Kuba mi napsala, ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáže, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
0: Ten nás prokouk, ten nás prokouk. Tak, co přišlo Davidovi?
2: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal jí a patřilo to někomu jinému.
0: Že si tu SMS-ku dal takzvaně do jiného hrníčku.
2: Přesně tak.
1: A co přišlo Michalovi?
0: To nechcete vidět.
1: Chcem.
0: Mně přišlo 7 otazníků.
1: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
0: A ještě pak dodatek. Někdo ti asi sedl za noťas a dělá si forky, ale to si pak asi všimneš. Ale počkej, já jako píšu normálně občas.
1: Jo, to je vidět, no. Vůbec nebyla překvapená, 7 otazníků.
0: My jsme samozřejmě říkali, že se můžete připojit k nám a připojili jste se. Přišlo od vás spoustu reakcí, že jste to teda zkusili, jo?
1: Šárka píše, odpověď je před výplatou a doma nic není třeba opravit, ale masáž beru.
0: Další zpráva. Dobrý den, na zprávu, kterou jste diktovali, přišly pouze otazníky. Jelikož jsem to odeslala omylem synovi a ne příteli do práce, který pracuje v Německu. S pozdravem, Markéta, jste skvělý.
1: Ale poslat synovi lásko a že teda udělám ti masáž, no, dobře.
0: Mami?
1: Ale pak tady někomu to i vyšlo, jo? Máme tady screenshot, kde to opravdu někdo někomu poslal a ten odpověděl samýma srdíčkama, dokonce třema srdíčkama.
0: Vy jste skvělí. No tak, mohli bychom ta procenta ještě zvýšit, ale to už necháme na vás, tak pokud máte partnera, manžela, manželku, kohokoliv, tak myslím si, že by mu udělalo radost takhle chvíli po čtvrt na devět, že na něj myslíte, že jste si na něj vzpomněli, tak to zkuste mu napsat něco na hezké ráno. Eva Farná, Všechno nebo nic. Další muzika pro vás na Hit Radio. Hezké ránko.

0: Všechno nebo nic. Eva Farna. 8.21, posloucháte Hit Radio. Další parádní muzika, tak vám letí za malou chvíli. Tohle je Alan Walker, Tommy Narket a Aura Dark Side. Staví se i Martin Garrix. No a samozřejmě víme, že nás sledíte i na cestách, tak jak to na silnicích vypadá, řekneme, bude aktuální doprava, počkejte na to. Tak hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
14: Investování není bez rizika. Více na portu.cz. Go, go,
15: go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
16: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
17: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
16: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
17: Olympic, MIG-21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
16: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
18: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
19: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Lounsku, obec Velemyšleves, silničáři pracují přímo na hlavním tahu. No a zdržet se teď můžete taky v Hodkovicích nad Mohelkou, kde se taky pracuje přímo na hlavním průtahu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: je muzika ke všemu, co děláte. Alan Walker, Tomi Narket, Aura na Hit Rádiu přesně o 8:30 a to je čas na Davidův.
1: Ranní update.
2: Na ministerstvu obrany padla rekordní odměna, náměstek dostal 1 000 000 korun. Vyplatit je měla tehdejší ministryně obrany Jana Černochová. Konkrétní důvod ani jméno oceněného úřad neuvedl, mluví jen o mimořádných úkolech a vyšší odpovědnosti. Telefonování mladým lidem způsobuje úzkost, raději volí zprávy než hovory. Mnoho lidí z generace Z přiznává, že telefonáty v nich vyvolávají stres až paniku. Raději proto komunikují přes zprávy, kde mají časy odpověď promyslet a upravit. Jakub Menčík je poprvé v semifinále Grand Slamu. 20-letý hráč porazil Brazilce Fonseku ve 3 setech a duel ukončil až 7. matchbolem. Boj o finále čeká Menčíka světová trojka Alexander Zverev z Německa. Tak tohle je zpráva ze sportu, já vím, že na ně úplně neslyšíte, ale tohle je tak zajímavá a úspěšná zpráva, že jsem si říkal, že ji musím do vysílání protlačit.
0: Je to super zpráva, gratulujeme, je to určitě úspěch.
2: Takovýhle zpráv o sportu nás čeká ještě hodně, protože za chvíli startuje světový šampionát ve fotbale, jak všichni víme.
0: Počkej, jak ve fotbale, teď fotbal skončil teďka, ne?
2: To byla Liga mistrů.
0: Jo, počkej, to je něco jiného, jo?
2: To je zase něco jiného.
0: Jo, takhle, no. Hele, hokej jo, ale fotbal tam teda tápu, takže...
3: To máš hokej
0: takže
3: ve fotbale.
0: Takže počkej, teďka jak ty Francouzi teda vyhráli a jak si jako teda zapálili vlastní město, tak to je něco jiného.
2: To je klubová soutěž.
0: Takže počkej, takže a kdo pravděpodobně vyhraje teda ten šampionát?
2: Hele, třeba i Český výběr.
0: Jo? Takže pak bude hoře Praha.
2: To snad ne.
0: Pojďme na YouTubečka. Pride in the name of love. Na Hit Rádiu v 8:32. Hezké ránko.

0: Raka Dabraka. Lady Gaga. 8.39, posloucháte Hit Radio Snídaně šampionů. Přejeme pohodový ránko.
1: Pojďte kápnout božskou. Pojďte nám říct, jaká písnička vám vždycky zlepší náladu. Jo, opravdu o tom teďka popřemýšlejte a až na ní budete myslet a budete vědět, která to je, tak nám ji hnedka napište na web Hit Radia.
0: Možná se ptáte, proč? No tak tím hlavním důvodem je, že pokud nám to na web Hit Radia napíšete, pokud se zaregistrujete a pokud svůj hit uslyšíte ve vysílání, o víkendovém vysílání a podaří se vám dovolat do studia, tak můžete vyhrát chytré hodinky Garmin pro vaše děti a to v hodnotě necelých 7,5 tisíce korun.
1: Takže leďte Hit Radio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce, protože tohle je moc hezký dárek pro děti.
0: Komplet detaily na webu hitradio.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Vstupenky na představení s těmito hvězdami. Simona Stašová, Michal Dlouhý, Jiří Hána, Hynek Čermák, Aleš Háma, Tereza Kosková, Alena Mihulová, Jitka Smutná, Petra Špalková a další. Přijďte do Klášterce.
9: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
10: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
18: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
17: A dárek je váš, tak ušetřete s
19: tisku levně CZ.
20: Náplně hned.
21: Housebrand Café, per favore.
22: Si, signora.
23: I v malém šálku lze dělat velké umění.
24: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
25: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
26: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
27: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
0: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: skvělých důvodů, proč poslouchat Hit Radio, je parádní muzika a jedním z těch důvodů je možnost vyhrát parádní dovolenou.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Sedadlo v našem virtuálním letadle, na kterém je dovolená za 40 tisíc od společnosti Invia.cz dle vlastního výběru, je stále neobsazeno.
2: Máme tady sedačky v letadle A až F6 řád. Dneska už se stalo, že někdo tipnul sedačku, která už dřív typovaná byla, tak aby jsme tomuhle předešli, tak znovu upozorňujeme, že dříve uhodnuté sedačky najdete v klubu posluchačů Hit Radia. Registrace jsou přes web Hit Radia. A já jsem vám včera na svůj Instagram Jasmin Official dávala nápovědu taky, v které části letadla tak jako můžete lovit. Ona za chvíli jakoby zmizí, ale já jsem udělala výběr soutěž Hit Radia, takže je to tam normálně vidět na profilu, pak ve výběrech.
0: Je to tam, je to tam. Tak zjistíte, v jaké polovině jsi, na levé půlce nebo na pravé půlce je ta dovča. Tak volejte teď 800 937 937, necháme to chviličku zvonit, napneme to, přece jenom je to dovča za 40 táců.
2: Kdybyste náhodou neuhodli tu dovolenou za 40 tisíc, tak ale taky na vás čeká hra Člověče nezlob se, nebo máme tady dva lístky na Marka Ztraceného, a nebo budete mít černýho Petra a nevytáhnete si vůbec nic.
0: Dobré ráno, snídaně šampionů, kdo je s námi ve vysílání?
3: Tady Broňo, ahoj.
2: Čau,
3: ahoj,
2: Broňo.
0: Ahoj, Broňo, dobré ránko. Jak se máš, Broňo? Jakou máš středu, Broňo?
3: No, středa je výborná. Dneska nastupuji na dovolenou, takže dobrý, parádní.
0: Takže nastupuješ na dovču a teďka bys si vlastně mohl ještě jednu parádní dovču vyhrát. Tak Broňo, ptáme se tě. Jaké sedadlo v našem virtuálním letadle si zvolíš? Je tam 6 řad a sedadla A až F.
3: Tak já bych zkusil D3.
2: Sedačka neobsazená, takže dobrý.
0: D3, tak pojďme se připoutat, prosím. Broňo se připoután na D3. Co na to Jasmin?
2: Broňo. Dovolená se na této sedačce? Broňo? Neskrývá.
0: Broňo, neskrývá se tam dovolená, ale co se tam schovává? Ty jsi sednul na sedačku, kde něco je. A když šáhneš takhle pod svoje sedadlo, šáháš pod sedadlo, Broňo?
3: Ano, snažím se.
0: Tak, tak šáhni tam.
2: Já tady vidím Michala taky, jak šáhá, je to dost
0: divný. Šáhám taky pod sedadlo a teďka vytahuj tu ruku nahoru a máš v ruce dva lístky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň.
3: Skvělý, paráda.
2: 7.8.
0: A slyším, že tam někdo má větší radost než ty. Kdo se tam tak radoval,
3: jo, to
0: Broňo?
3: To kolegové tady.
0: Oni nás poslouchají, tak zdravíme kolegy, dva lístky na Marka Ztraceného ty posíláme, nějak si to rozdělte, užijte si to, no a samozřejmě dovča tady stále je, tak zítra v 6.50 další šance. Broňo, s kolegama to zkuste určitě, jo?
3: Díky moc.
0: Tak jo, vydrž mi na telefonu, doladíme detaily, zatím ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak zítra.
2: No, připomínáme, že nápověda teda jedna je a zítra přibude ještě jedna.
0: Další. No, už přehořívá. Už byste to mohli vyhrát taky někdo, no?
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: Nico Santos. Roof Top v 8.57. Tohle je Hit Radio Snídaně šampionů. Jsme v cíli a my vám chceme moc poděkovat za další společné ráno. S vámi byli Michal, Jasmin a David.
1: Ano, díky za dnešní ráno, za 3 společné hodinky nebo jakýkoliv čas, co jste s náma strávili, a zítra znovu.
0: Opět se dovolím připomenout, rozhodně nás někdo začal ladit až teď, tak dovolená v hodnotě 40 tisíc tu stále je. Stále jste neobsadili to správné sedadlo. Zítra pokračujeme v 6 hodin 50 minut.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Mějte bez vás středu.
1: Čauky, čauky, čauky.
0: Těšíme se zítra. V 6. Ahoj, ahoj, ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dobrá zpráva je, že tady momentálně nemáme žádnou bouračku. Pozor si ale dejte na D7 mezi 69. a 75. kilometrem. Bude tam probíhat údržba vozovky a ještě v Chomutově v Čechově ulici mezi křižovatkami ulic Beethovenova a Holečkova probíhají stavební práce a silnice je tam uzavřena. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: V sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.
5: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
6: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
5: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Sněmovna podpořila růst rodičovské, ta by mohla vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 na 800 tisíc korun. Novelu teď posoudí sociální výbor. Na motorce prezident Pavel na červencový summit NATO v Ankaře nepojede, přestože by ho cesta na motorce do Turecka lákala, v tomto případě by ji považoval za trolení. Prezident tak odpověděl na dotaz při debatě s lidmi ve Valašských Kloboukách. Pavel zamýšlí se summitu zúčastnit, zatímco vláda chtěla mít delegaci složenou z premiéra, ministra obrany a ministra zahraničí. V českých řekách je málo vody, některé trasy jsou tak pro vodáky nesjízdné, jde třeba o nejhezčí úsek řeky Sázavy, nazývaný Stvořidla mezi Světlou a Lečí. Při letošním suchu je hladina pouze 30 cm vysoko, na splutí je potřeba ale dvakrát více. No a u fotbalistů Ústí nad Labem překvapivě skončí trenér Svatopluk Habanec. Podle deníku se nedohodl s klubem na nové smlouvě. Habanec podle sportovního ředitele severočeského celku dostal nabídku z jiného klubu, kterou se rozhodl přijmout. V Ústí nad Labem tak skončí po dvou úspěšných letech.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
3: Na severu Čech bude dnes převážně zataženo, pršet bude už jen ojediněle. Během odpoledne čekáme protrhávání oblačnosti a jen ojediněle přehánky, teploty 19 až 22, na horách tam to bude do 17 stupňů Celsia. Tak takový nás čeká počasí, no a teď už můžeme odstartovat naší středeční dopolední show.
1: 3, 2, 1.
2: Hit Radio Nord Music.
1: Přesně tak, krásné středeční dopoledne s váma Lucka Schlegr. Hanka Hejlová. Robert mě tady hladí po ruce, začíná nám to hezky na středa. Doufám, že vás taky někdo pohladí po ruce dneska v práci.
9: A Dan Rakacký nám tady nechal zprávu. Ahoj lásky, krásné vysílání. No prostě ta středa začíná perfektně a začne to perfektně i s naší muzikou. Už je tady Jennifer Lopez. Tak díky, že jste na Hit Radio Not Music. J-Lo.

0: Krásné středeční dopoledne na Hit Radio North Music, to byly Imagine Dragons s hitem Bad Liar a s vámi taky Hanka Hejlová a Lucie Schläger.
1: No přátelé, začneme hned sportovní senzací. Zapomeňte na hokej, zapomeňte na fotbal, je tady tenis. Kuba Menšík je v semifinále French Open. V pátek si zahraje o finále French Open proti Alexandru Zverevovovi.
2: To je jméno.
1: Naposled byl v semifinále jakéhokoliv Grand Slamu Tomáš Berdych, takže Kuba Menšík, obrovský úspěch, 20 let.
2: Takovýhle.
1: No, to je.
2: Prostě takováhle frajeřina, to se jako zadaří. Ale Alexandr Zverevovov, doufám, že nebude mít v pátek svůj den.
1: Ale jakmile máš takovýhle příjmení, tak to prostě už zavání tím, že budeš úspěšný tenista.
2: No podle mě oni to tak mají jako zákonitě. Se narodíš, blbý příjmení, ty jdeš na tenis. Protože prostě mě přijde, že všichni tenisti mají vždycky, hele, Zebalos, Grant, já to ani nepřeštu, Granoler jsem našla, Heliovera, Vavasory, Felix Auger, Aliasime. Prostě to jsou příjmení, že... A já mám vždycky problém, když jsem dělala zprávy, přečíst ty příjmení do těch zpráv, jasně. Protože prostě...
1: Hele, ale Hejlová by se ti tam hodila, ne?
2: Ale já říkám Zlatý Ivan Lendl a Petr Korda, jako jo. Ty, to jsou prostě...
1: To jsou naše.
2: To jsou prostě borci, přesně tak. No a jinak, já si myslím, že nejenom Kuba Menšík je samozřejmě obrovský talent, ale já si myslím, že vůbec v České republice je taková líheň úspěšných tenistů. Myslím, že to jako mnohokrát dokázali. Málo kdo to ví, ale sice já žiju jako v hokejové rodině, v hokejovém prostředí, ale já jsem jako si myslím taky takovou celoživotní nadějnou tenistkou.
1: Jak to?
2: Jo. Já jsem třeba dneska v noci taky hrála. Turnaj, prostě málo kdo to ví. Já jsem hrála turnaj. Mám tady takovou krátkou zvukovou ukázku.
1: No.
2: No tak já bych taky řekla, že to je na nějakou trofej, ne? Tohleto.

0: Tak to byl Firework od Katy Perry tady na Hit Radio Not Music, s vámi taky Hanka Hejlová a Lucka Schlegr.
1: No a přátelé, Češi tráví v práci výrazně víc času než Němci nebo Rakušané.
0: Jak vás?
1: Já, Hana. Das ist sehr große Problem.
0: Sehr groß.
1: Wieso, jak to?
0: Jako tahneme do sudet, přátelé.
1: Jak je možný, že trávíme v práci výrazně víc času než naši kolegové v Německu? Takhle, pojďme si říct, bydlíme v příhraničí, máme to kousíček. Já mám kolem sebe, jsem okolí spoustu lidí, co v Německu pracujou, jsou vlastně nadšený, spokojený, mají tam ty
0: víc peněz, bonusy pro děti.
1: Přesně, tak ty eura, rozumíš.
0: Ještě tam jsou méně času.
1: Přesně tak.
0: Co tady děláme?
1: Co tady děláme? Co, dáme si, Hani, my táhneme do sudet,
0: já
1: po tomhletom vstupu, nevím, kdo to tady odvysílá dneska. Pojďme se na to trošku připravit, jo?
0: Aha.
1: Ok.
0: Ich heiße Hanna.
1: Ich heiße Lucie.
0: Mhm.
1: Wir arbeiten in Radio.
0: Ja. Wir sprechen sehr gut Deutsch.
1: Ja. Sehr gut. Und jetzt wir gehen weg nach Deutschland. Bitte. So, auf Wiedersehen, Hit Radio Nord Music. Auf Wiedersehen. Dort ist viele Kunden.
0: A takovýhle my tam budeme hvězdy. My tam zaferlíme s tou naší němčinou.
1: Jsme to oprášili, viď? Z té páté třídy základní školy.
0: Furt to tam je. Tyjo. Nikdo by nepoznal, že nejsme ty Němky.
1: Tak ať se nás tady koukají hýčkat na tom Hit Radio Nord Music, nebo my fakt jdeme do těch sudet.
0: Eura. No a za chvíli přijdou další hvězdy, a to hudební. Budou Coldplay s hitem Sky Full of Stars. Tak zůstaňte s námi na Hit Radio Nord Music. Čus.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady. Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
6: Skvělá muzika v Klášterci nad Ohří. Zveme vás na tyto koncerty. Lenka Nová a Padede, nebo Brutusáci, nebo Karel Svoboda a jeho Téma na román, nebo Tereza Mašková a pozor, Bombónek, Vzpomínka na Marsias.
7: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
8: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
9: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. 5 dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu Terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz. www.golfterasy.cz.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
13: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj, statutární město Prostějov a Severočeské doly.
15: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
12: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Nord Music krásná slaďárna It's Too Sweet a Hozier a sladký jsme taky my dvě. Luzka Schlegr a Hanka Hejlova. Není to hezký se takhle při středě pochválit?
1: Když to z nás nikdo neudělá, pochvalte se sami.
0: Přesně.
1: Holky, hlavně. My to totiž potřebujeme a my si to hlavně zasloužíme. No a přátelé, jsme zpátky a to doslova. Opět znova s vámi žijeme na sociálních sítích. Byl nám odcizený Instagram. To se prej tak někdy, že ho asi stával. Nevím proč, nevíme jak. Každopádně jsme o něj dlouho bojovali zpátky. Nevyšlo to, takže startujeme úplně od začátku.
0: Co to jako ty lupiče na tom přitahuje, že někomu ukradnou takhle jako přístup na účet?
1: Nevím. Každopádně na našem Instagramu se dozvíte, co se děje na severu Čech, všechny akce, které se tady konají, koncerty, zajímavý hosté, co tady každou středu máme. Dneska tady bude módní malířka Terezie Trusinová z Litoměřic, která navrhuje plavky taky, mimochodem. No samozřejmě zpravodajství u nás na Instagramu najdete z Ústeckého kraje. A to nejdůležitější jsou taky soutěže. Pojďme si připomenout, náš nový Instagram je hitradio_nordmusic a teď aktuálně tam máme soutěž o rodinnou vstupenku do zooparku Zelčín pro dva dospělé, dvě děti, takže kdo má chuť si vyhrát vstupenku, rodinnou vstupenku do zooparku Zelčín, právě teď běžte na Instagram hitradio_nordmusic, protože už dneska se losuje výherce, tak žijte s námi i na sociálních sítích a samozřejmě hodně štěstí.
0: A taky s námi v éteru Hitradia Nordmusic.

0: Miley Cyrus na Hit Radio Music. Přejeme vám krásnou středu, s váma Lucka Schlegr, Hanka Hejlová a Dana Rakeckýho máme v Chorvatsku u moře. Mimochodem včera mi poslal obviněn hlasovou zprávu a byl velmi veselý, šťastný, tak doufám, že mu to zůstane až do příštího týdne, dokud se nevrátí do práce. A po celou dobu tady samozřejmě.
1: No jo, vínečko, to je takový dobrý parťák na cesty. My už si za chvíli dáme činasky s hitem Víno, ale přidáme taky další hity.
0: No to je ten Dan na té lodi právě.
1: Vínko v ruce a už tam jede.
0: A Rakacký s Jirková paří v Chorvatsku na lodi.
1: Tak si pojďte užít s námi tehle skvělej hit, ať už jste v práci nebo někde v autě. Díky, že jste na Hit Radio Nord Music.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru.

0: pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hitrádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 000. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
8: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki. Přátel

0: najdeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
2: Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: hitem Feel Alive, takhle zní středeční hit Radio Nord Music. Robert si tady šlape do rytmu. Tak Roberte, pojď nám říct, jak to jezdí na silnicích. Jsi ready?
1: Já jo. Akorát si kecela, já si vůbec do rytmu nešlapal. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Děšínsku, Výlovém, v úzké ulici, v úseku mezi ulicemi Havlíčkova a Lipová probíhá pokládka elektrické sítě. Počítejte tam s omezením. A ještě na Mostecku v Lužicích směrem od Obrnic probíhá výstavba kanalizace a vodovodu a silnice je uzavřena. Dobrá zpráva je, že tady ani teď nemáme žádnou bouračku, tak snad to vydrží třeba celý den, že jo. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Tak co na to říkáš, Baru?
8: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
7: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kg zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: On air,
10: online
9: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění Romana Januška z vězení, uvedl to server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Januškova zdravotního stavu. Podle znalců byl v termálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Motýlí půlhodinka potrvá do neděle a zapojit se může každý. To potvrzuje i koordinátor akce David Číp.
11: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi a věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
1: Určovací klíč najdou zájemci na webu motýlípůlhodinka.cz. Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou jeden z hostů. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Oběma hrozí trest odnětí svobody do 10 let. A ještě NHL. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Série bude pokračovat druhým zápasem v noci na pátek našeho času.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes převážně zataženo, pršet bude už jenom ojedinělé, během odpoledne čekáme protrhávání oblačnosti a jen ojedinělé přehánky. Teploty 19 až 22, na horách tam to bude do 17 stupňů Celsia.
0: Co se směješ, Roberte? Tak už to vrátíš tý Lucce.
12: On mi totiž sebral sluchátka, přátelé. A to v rádiu není nic příjemného. Už je mám zpátky.
0: A my jedeme dál.
12: To byl náš Robert, zprávy, počasí a 10. hodina.
9: Hit Radio Nord Music.
12: Módní policie bývá velmi krutá. Jak funguje v reálu a co je v pozadí módních policií, si řekneme za chviličku. Něco bych o tom věděla.

0: Enrique Iglesias, krásný hit ze Španělska. S vámi na Hit Radio Nord Music Hanka Hejlová a Lucie Šlégr.
1: No a pojďme do České republiky. Módní policie bývá nelítostná. Bulvárem teďka hýbe kauza, kdy stylista Filip Vaněk veřejně urazil saxofonistku KJ Sax, doufám, že to čtu dobře.
0: Co si máme představit pod pojmem modní policie? Takový ten měšťák, co rozdává pokuty na ulici.
1: Kdo neví, modní policie prostě to je, hodnotí tě vlastně nějaký modní redaktor, tvoje oblečení, tvůj styling, jak jsi přišla na nějakou akci. Mm-hmm. Jo, takže vždycky tě hodně, buď na plese tě hodnotěj, nebo na nějakým večírku velkým a hodnotí, jestli jsi splnila dress code, jak ti to sluší, nesluší, co ti přistane, kde jsi udělala chyby a tak dále. Jo, to jsou vždycky modní policie. Dřív se to i v časopisech známkovalo. Někdo měl jedničku, trojku, čtyřku, já měla furt pětky. Jo, prostě všechno to vysvětlím. No a Filip Vaněk, stylista, se navezl do té saxofonistky teďka a její nohy přirovnal k nohám terénní krůty. Umělkyně si to na svém Instagramu nenechala líbit, reagovala na to. Stylista teďka dostává na oplátku teď velikou kritiku za to, že ponižuje lidi na základě módního stylu, tak ponižuje jejich vzhled, což už jsem si myslela, že jsme za touto dobou, protože takovýhle časy opravdu skutečně byly. Já jsem si je v tom roce 2005 prožila a můžu vlastně tady popsat vlastní zkušenost, jak to chodí, jak vlastně funguje celý princip módní policie. Je to hrozně jednoduchý, přátelé. Ty si zaplatíš stylistu jako známá osobnost. Mm-hmm. Zaplatíš si nějakýho stylistu, on ti za ty prachy zajistí kromě dobrých hadrů, který budou značkový, něco za půjčení, tak ti taky zajistí dobrý PR-ko, protože on se kamarádí se spřízněnýma redaktorkama z různých spřízněných médií, z časopisů. No a potom ty redaktorky ti dají samý jedičky v té módní policii a jako tě vychválej, protože vlastně ty si to v podstatě jednoduše zaplatíš. Je to vlastně úplně easy a vlastně celý je to takový kamaráčaft za prachy, kdy ta jakoby celebrita tě platí a ty jí zařídíš to dobrý PR. To je celý. A ty, co neplatí, mají koule, mám pocit. Jo,
0: takže ty jsi neplatila.
1: Já neplatila.
0: Ty jsi neplatila.
1: Já jsem měla pořád. A vždycky jsem si říkala, to jsou ty stylisti, víš co, oni jsou chytrý. Korika bývají fakt jako neúprosný až zlý. A v té době teďka se třeba ta saxofonistka rozhořčila, že jí nařknula za to, že má nohy, jak terénní krůta, ale za nás v tom roce 2005 my jsme dostávali neuvěřitelnou bídu za postavu, za nelichotivý jako outfity, ale to bylo hustý. To se úplně divím, že jsme jako dokázali přežít, prostě zimě dělali machnu. Já jsem normálně byla kolikrát Lucie Králová, jsem byla tenkrát, že jo, myslím, machna, takovýhle titulky byly prostě.
0: To je zlý.
1: Jo, zažili jsme si jako velký věci.
0: Jak vypadá terénní krůta?
1: Nevím. Každopádně, prostě přátelé, je to celý vlastně takový podvrh.
0: A ono takhle. I když chodíš do normální práce, nemusíš být celebrita, tak mi někdy přijde, že tvoje kolegyně jsou taky takový jako policajtky na tohle. A dělají to úplně zadarmo, ale máš tam taky ty koule, jako spodních schytaných. Takže, prosím vás, teď se nalekněte.
1: Je to vlastně podvod.
0: Policie je tady. Luci, co máš dneska na sobě?
2: No teda, ty se teda vohákla, co to je?
1: A mám nohy jak terénní krůta. Neuděláš nic.

0: výsměch, ale pátek je za rohem i tady na severu Čech, to byl Marek Ztracený s modlitbičkou za pátek u nás na Hit Radio Nord Music.
1: A přátelé, co je sport snů? Pojďme si říct, jsou sporty, ve kterých můžete zbohatnout. Jako je hokej, jako je fotbal, tenis, no a v neposlední řadě taky golf.
0: Mě naši dali na orientační běh, tam jsem si nevydělala nic.
1: Proto pracuješ tady teď.
0: Takže rodiče, přemýšlejte, buďte uvážlivější.
1: Než byli naši, veď. Já jsem orienták ale milovala.
0: Ty jsi to taky běhala?
1: No jistě. A já jsem milovala i ve školách ty fáborkový na táborech, já jsem furt běhala podle fáborku, já milovala plnit úkoly. Všechny tady ty opičí dráhy, já si, že to byly jako nejhezčí vlastně hry, jo, nebo takovýhle. Hele,
0: výhoda orientačního běhu je, že jsi v lese a nikdo tě tam nevidí. Jo, že když nemůžeš, tak prostě jdeš.
1: No. Jdeš, no. No. A jakoby podvádíš, ale my jsme tenkrát měli výčitku, když jsme neběželi a šli jsme vy.
0: Fakt?
1: No já jí měla.
0: Já ne.
1: No každopádně, pokud chcete, aby se vaše dítě mělo líp než my, s Aničkou, a stal se z něj třeba nějaký profi sportovec, nejlépe golfista, tak tady máme pro vás takový dobrý start. Začínají totiž příměstské golfové tábory v Ústí nad Labem, a to pod vedením zkušeného profesionálního trenéra Václava Froňka. Jsou to pětidenní turnusy, jsem chtěla říct, to znamená 5 dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečního golfového turnaje, různý sportovní hry, a to všechno v golfovém areálu terasy.
0: Tábor je pro všechny, pro mladý golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít.
1: Takže Hani, taková výhra.
0: My, takže můžeš.
1: Jo, můžu. Ještě není nic ztraceného.
0: Ještě není pozdě. Na starý kolena, že by ještě ty prašulky z toho sportu nějaký káply. Bylo špatný.
1: Každopádně, pokud vás ta nabídka zaujala, běžte na www.golfterasy.cz, tam se více o příměstských golfových táborech dozvíte.
2: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp, a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: Pod větruší v centru Ústí nad Labem, je to tam úplně ucpaný.
2: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Nord Music.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večer a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
4: www.online shop.cz.
8: Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
9: V sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.
10: Kdysi hledal kámen mudrců. Dnes zve všechny odvážné do Mostu. V neděli 7. června od 10 hodin začíná u oblastního muzea a galerie v Mostě Den magistra Edvarda Kellyho. Čeká vás den plný středověké zábavy, záhad a dobrodružství. Vydat se můžete dračí stezkou až na Hněvín s možností návštěvy jeskyně nebo sledování Kellyho při útěku z věže. Přijďte objevit magii a historii. Pořádá město Most.
11: tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music, přejeme vám krásnou středu s váma Lucka Schlegr, Hanka Hejlová a díky za to, že jste s námi.
1: Máme začátek června i před vejplatou. Mm-hmm. A víš, co je zajímavý? Že vyšší ženy mají větší platy.
0: To je zase nějaký sociologický důležitý průzkum, podle
1: jsou
0: mě.
1: Jsou zase ty výzkumy. Hele, nemůže za to prej vzdělání, zkušenosti, ale podle těch studií za to může obyčejná výška. Výška jako tělesná výška, ne?
0: Jako
1: že
0: čím
1: máš
0: vyšší
1: Karlovku nebo ujeb tady v Ústí nad Labem. Čím seš vyšší,
0: tím máš větší šanci na vyšší příjem.
1: Jo, jo. Vy nás tady jako nevidíte, protože nás slyšíte, ale Lucka je vyšší než já jsem menší. Myslím
0: Haničko,
1: si, že vypadáme jako ty. Z vesničko má středisková, ten otík a ten tlustej, ten malej, to jsem já.
0: To ne,
1: jsi ten vysoký, jo, ale hezký.
0: Normálně Anička poloviční, ona má 30 kg z postely, jenom teď, protože je těhotná, tak to říká, jo. Tak.
1: Já mám 163 centiáku, kolik máš ty, Luci?
0: Já mám 173 centimetrů, Haničko.
1: O desítku. Tak. Myslíš, že to je vidět i tam na
0: výplatní pásce, ta desítka. Promiň. Já ti to nechtěla říkat, ale teď je to venku.
1: Je to venku, no. Prostě
0: kolik máš vysoké škol?
1: Jednu.
0: Já ji nedodělala. Vidíš to? Jak je ten život nespravedlivý. Jenom protože mám být trošku větší, jsem trošku větší o pár centiásků.

0: hit Joe s hitem End of Beginning tady na Hit Radio Not Music. S vámi taky Hanka Hejlová a Lucie Šlégr.
1: No a protože dneska středa, hosta je třeba dneska v 11 hodin, k nám dorazí módní návrhářka Terezie Trusinová, která je z Litoměřic. Mm-hmm. Musím říct, že úplnou náhodou jsem Terezii poznala zhruba je to 3 roky nazpět a za tu dobu se velmi vyprofilovala. Je velmi šikovná, tvůrčí a navrhuje i plavky, přátelé. Takže probereme samozřejmě s Terezkou všechny módní trendy, kde Češky dělají chyby. Jestli jsme nudní, co ta černá? Jestli už nás jako
0: nevidí. To mám na sobě. Ježiš, tam mě hnedka to.
1: Já zálebežovou. Každopádně, já jsem se dozvěděla, že plavky se mají uchovávat přes zimu. Nějakým způsobem. Sama nevím jak a jsem strašně moc zvědavá, jak nám Terezie na tuto otázku odpoví, že plavky se mají zazimovat, jako rozumíš? Jak se mají nějak jako uchovávat. Takže pokud to vás zajímá, tak jako mě, protože si myslím, že o tom nikdo nikdy neslyšel, rozumíš, co máš s plavkama, hodí mi do šupliku, tam mi ležej, že ho od září a čekají na červen. Takže sama jsem zvědavá, jak mě Terezie prostě poučí, co s plavkama přes zimu?
0: Já už se těším. No a kdyby náhodou, tak nezapomeňte sledovat i naše sociální sítě, náš nový Instagram hitradio_northmusic. Tam uvidíte i čerstvé infopříběhy, i co má Terezie na sobě. Že jo? To se zdokumentuje. Jestli sama návrhářka je oblečená
1: třeba dobře, my to zhodnotíme.
0: Budeme,
1: zdrmeme to, jo?
0: Buďte u toho s námi na Hitradio Not Music.
2: Hitradio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hitradio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Housebrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: V sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. Prvních 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
12: No jo, ale jen na rok.
13: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
11: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
14: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika.
6: Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
14: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Tak z kopečku z Hollywoodu se tady na Hit Radio North Music přesouváme k nám tady na sever Čech a to rovnou na silnice s Robertem Gajderovičem.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech, dobrá zpráva, ani teď tady nemáme žádnou bouračku, pozor si ale dejte na dálnici D7 na 43. kilometru ve směru na Prahu, budou u Kranice probíhat údržbové práce a ještě na Lounsku u Trnován ve směru na Drahomyšl probíhají práce na údržbě mostu, projíždí se tam kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
3: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislosti na některá ministerstva. Vedoucí úřadu vlády rozhodnutí odboru respektuje, jejich obavy ale podle ní nejsou na místě. Do obchodu míří první české rané brambory. Jejich pěstitelé ale letos řeší sucho, silnou zahraniční konkurenci a nejistotu kolem cen. Jak chce stát domácí bramborářství podpořit, přiblíží mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
2: Bramboráři mohou získat dotace například na prevenci před chorobami brambor, na pěstování kvalitních odrůd, na množitelský materiál nebo na podporu producentů brambor. Z unijních peněz mohou čerpat na produkci brambor k výrobě škrobu, na organizaci producentů a také na propagaci brambor nebo na integrovanou produkci brambor.
1: Ministerstvo taky apeluje na zákazníky, aby dávali přednost domácí produkci. Teplice o víkendech propojí s Barborou speciální autobusová linka. Od soboty 13. června startuje v Teplicích provoz speciální víkendové autobusové linky městské hromadné dopravy s číslem 112. Ta nám usnadní cestu z města přímo k vodní nádrži Barbora. Autobusy budou směr Jezero vyjíždět pravidelně o víkendech, a to po celou letní sezonu až do 13. září. No a basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále NBL Pardubice 81-73. Vykročili tak úspěšně za obhajovou titulu. Série bude pokračovat dnes opět v Nymburce, hraje se na 4 vítězné zápasy.
3: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes převážně zataženo, pršet bude už jen ojedinělé, během odpoledne čekáme protrhávání oblačnosti a jen ojedinělé přehánky. Teploty 19 až 22, na horách tam to bude do 17 stupňů Celsia.
4: To byl náš Robert, zprávy, počasí a my pokračujeme dál, 11 hodin, Lucka Šlégr, Hanka Hejlová.
0: Hit Radio North Music.
4: A nejsme tady sami, protože středa, hosta je středa, třeba jako tradičně, a dneska je s náma modní návrhářka z Litoměř. Terezie Trusinová. Ahoj, Teresko.
5: Ahoj, Lucinko, zdravím všechny posluchače a Hit Radio.
4: Teresko, schválně, jak dlouho trvá módní návrhářce, než se ráno oblékne? Kolik to zabere času?
5: Ježiši, asi 30 vteřin.
4: No tak to je skvělá zpráva, to se tady budeme všichni rozumět. Tak zůstaňte s námi.
0: Hvězdy nejen Ústeckého kraje. To jsou středeční hosté.

0: Billboard Music, Kelly Clarkson s hitem Heartbeat Song, taky takhle při středě Hanka Hejlová a Lucie Schlegr. A protože je středa, tak co Luci?
1: S námi je tady dnešní host a to je Tereska Trusinová, módní návrhářka z Litoměřic. Pojďme tě, Teresko, trošku přiblížit našim posluchačům. Ty jsi módní návrhářka samozřejmě ošacení, ale taky především plavek, což je takový unikát, bych možná řekla, u nás i v České republice.
2: Je to možný, ano.
1: Pojďme se podívat, blíží se doba dovolených, navrhuješ ty plavky, tak co jakoby frčí, co je teďka trendy letos za plavky?
2: Tak já bych to rozdělala do třech skupin. Za prvý střihy, tady bych se řídila takovým minimalistickým projevem. Pak jsou barvy, to jdou hodně zemité barvy, ale tady bych upřednostňovala to, aby ženy si volily barvy, které se jim líbí, v kterých se cítí pohodlně a které jim sluší. No a pak jsou materiály, ty jdou hodně strukturované, ale v materiálech teďkon za posledních 30 let došlo k neuvěřitelnému progresu a vybírala bych takový materiály, které jsou rychle schnoucí, které jsou odolné vůči UV záření, vůči chloru, vůči vlastně agresivnímu potu. Na to by se zákaznice měly soustředit.
1: Co plavky celkové a dvoudílné? Já si přiznám, že od 40 plus upřednostňuju ty celkové. Je mi v nich zkrátka dobře. Jsou i celkový plavky, které aby nebyly prostě úplně fádní? Dá se tam najít něco, nějaký šmrc na nich?
2: Jako určitě, tak ty celkové plavky mají tu výhodu, že tě stáhnou a samozřejmě ti daleko líp vymodelují siluetu těla, ale já prostě nejsem jejich příznivce, možná je to tím, že jsem odkojená z Itálie, kde prostě i staré dámy nosí bikinky a nebojí se prostě to tělo jakoby odhalovat a vystavovat sluníčku. My jsme v tomhle takový trošičku konzervativní a hodně dám se pod ty plavky skrývá.
1: Třeba já.
2: Ale je to škoda, je to škoda.
1: Já se přiznám, že jsou možná ženy, které to mají podle toho, kde se pohybují. Já třeba v Čechách nosím celkové plavky, ale odjedu s manželem někam do zahraničí na nějakou pláž a tam chodím jenom v kalhotkách, dokonce nahoře bez.
2: Jasně.
1: A plavky nenosím třeba ve Španělsku.
2: Tak jsme si rozuměli.
1: To jsme si rozuměli, takže jsem na dobrý cestě.
2: No ale já potřebuji plavky prodávat, to znamená.
1: Jenom kalhotky.
2: Potřebuji, aby dámy ty plavky kupovaly dvojdílný, no.
1: Dobře. Jednodílný. Na co si dát při výběru plavek pozor?
2: No, určitě bych, samozřejmě kvalita, že jo, protože na tom materiálu se dá lesco šetřit, ale pak ty plavky dlouho nevydrží, takže to je jedna věc. Druhá věc, bych určitě volila plavky, nebo pokud žena je větších rozměrů, tak by se měla distancovat od nějakých velkých vzorů. Tady bych volila třeba tisky s drobným motivem. Naopak dáma, která je taková subtilnější hubenionka, tam bych se vůbec nebála velkých motivů. Pak samozřejmě je takový základní pravidlo, že na místa, na kterých chceme upozorňovat, tak tam klademe různé ozdoby, zdobení, různé nášivky. A naopak místa, který chceme upozadňovat, tak bych volila takovou nějakou hladkou střídmou línii.
1: Mě zaujala jedna věc, když jsme se spolu bavili.
2: Ano.
1: Že plavky se mají přes zimu uchovávat.
2: No jasně.
1: Moje uchování je tak, že v září je hodím do šuplíku vypraný samozřejmě. Ano. Do šuplíku, v červnu je vyndávám ze šuplíku.
2: Ano.
1: Jak se mají uchovávat plavky přes zimu?
2: No, tak ženy mají několik nešvarů. Za prvý, když je koupí v pytliku, tak i do toho pytliku je na tu zimu strčí a ty plavky, ten materiál vlastně nedýchá a o to víc může třeba strouchnivět nebo podléhat nějaké vlhkosti. Proto by se ty plavky měly uchovávat, například jako babičky uchovávaly pecen chleba v nějaký plátěným pytlíčku nebo lněným.
1: Já je mám taky v tom vakuovaném, jak jsem je koupila.
2: No, ale to nemůžeš.
1: Už 2 roky, chudinky tam.
2: A pak ještě druhá věc vlastně, dámy často ty koše prolamují, jo, ačkoliv ty pěnový koše mají takovou formu memory, to znamená, že se vrací zpátky do tvaru, ve kterém ho koupili, ale v momentě, kdy ho 3x, 10x prolomíte, tak samozřejmě ten koš tu schopnost ztrácí a vlastně pak se vám nevrátí do toho původního stavu, to znamená, my bychom ty plavky, ty vrchní díly, pokud jsou tam hotový koše, měli ukládat jako skořápky do šuplíčku a vlastně ten následný koš by měl měl podepírat ten předchozí koš, aby to bylo jakoby takový neustále vypolstrovaný a ten tvar tím pádem byl uchovaný.
1: Takže dámy, slyšeli jste to, plavky do lněného pytlíčku, všichni povinně.
2: Ano, ano, prosím.
1: S námi Terezie Trusinová, módní návrhářka Hit Radio North Music, zůstaňte s námi.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio North Music.

0: Na Hit Radio Nord Music Lady Gaga, Bradley Cooper s hitem Shallow, s vámi taky Hanka Hejlová a Lucie Schläger a taky náš dnešní host, módní návrhářka Terezie Trusinová z Litoměřic. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Teresko, my se známe, se známe už 3 roky. Já bych tady chtěla poukázat na jednu důležitou věc. My jsme k sobě velmi upřímné, my i tady na Hit Radio Nord Music jsme hodně upřímní. Ty si po 50 vlastně nabrala takzvaný jako druhý dech nebo nový křídla. Ty jsi začal si plnit svoje sny.
1: Ano.
2: Pojď nám o tom povědět, protože pro mě osobně je to velmi motivační.
1: Jasně. Já bych možná měla uvíct, že jsem 30 let dělala na vrcholové funkci u jedné prádlařské firmy a ta práce mě neskutečně bavila, ale určité okolnosti mě uvedly tak, že jsem musela začít po 50 znova. A přiznám se, že můj manžel byl v Americe, takže se nabízelo spíš, že půjdu za ním a budu žena v domácnosti. No, čehož se moje rodina zděsila, že by se mnou nevydrželi. No a přemýšlela jsem, co dál, protože řada mých kamarádek vlastně už se blížila k důchodovému věku a vlastně přemýšleli spíš, jak budou tu profesní kariéru ukončovat, než začínat. Ale já jsem si říkala, tyjo, mám před sebou nějakých 30 let a jsem tady na tom světě jednou a chci si to prostě tady užít. No jo, ale jak to uchopit? No a vlastně před těmi 3 lety jsem se potkala s Liběnkou Vrochovou, která mě teda jako neuvěřitelně inspirovala, protože jsem se s ní bavila a ona mi vlastně vyprávěla, jaký má před sebou projekty, jaký má před sebou cíle, jak chce udělat takovou svoji retrospektivu, jak je domluvená s Brněnským muzeem, že by tam vystavila všechny svoje modely, že by udělala neuvěřitelně velkou pompézní instalaci, že by přivezla nějaký figuríny za miliony korun z Milána, aby ta retrospektiva vypadala špičkově, že chce natočit film. A já říkám, tyjo, Liběnko, ty přemýšlíš tak, jako když ten život nekončí. A vlastně jsem se úplně strašně jako zastyděla, že vlastně já jdu tak jako profesně dolů a přitom tady je dáma, která je nevím, přes 70 let a vlastně ona neustále jede jak Ferrari. No a když jsem jela domů, tak jsem řekla, prostě musíš udělat ten první krok a začít znova a začít tím, co tě vlastně baví. A tady možná chci nabádat ženy, ať se nebojí po 50 se začít, protože vlastně děti máme velký, manžel už mě nepotřebuje, jo. Vlastně všechno, na všechny otázky už jsem si jakoby odpověděla, všechno už jsem si dokázala. Tak kruci písek po té 50 se už je to o tom, aby už ten život byl i o mě samotný, takže jsem se do toho pustila, samozřejmě začátky jsou strašně těžký, vyžaduje to obrovskou takovou vnitřní disciplínu, že jo, my se o tom bavíme, že je potřeba prostě sportovat, že jo, udržovat se v kondici, stravou, že jo, vytvořit kolem sebe nějaký takový sociální zázemí, který tě podporuje. Tady ještě je potřeba říct, že mě neuvěřitelně podporoval jak manžel, tak moje děti, což jako samozřejmě to byl základní stavební kámen. Jo, bez nich bych to asi nedokázala. Ale jenom chci říct, že prostě i po té 50 se to dá a zlobím se na každou ženu, která prostě už přemýšlí nad stářím a nad tím, že si veme bačkory a nějak ten život dožije. Je to škoda. Já to vnímám jako, že je to obrovská škoda.
2: Ty jsi se rozhodla přesto všechno neutéct ven do zahraničí, ale zakotvit teda v Litoměřicích.
1: Jasně.
2: Ve tvých rodných Litoměřicích.
1: Ano.
2: To je taky docela odvážný krok. Nemyslíš?
1: Tak víš co, ty víš, že vlastně můj manžel chvíli byl v Rusku, pak přišel pracovat do Ameriky, druhý syn studoval v Německu, první syn studoval v Německu, druhý studoval v Americe a jako mě, když někdo říkal, že musí dojíždět někam hodinu, dvě, tak já jsem se tomu smála, protože já jsem musela lítat 6, 7, 10 hodin, že jo. Takže pro mě vzdálenost, jestli jsem v Praze nebo v Litoměřicích, prostě pro mě to není vzdálenost. Takže a nehledě na to, že Litoměřice jsou jako neuvěřitelně krásný, tady musím zmínit, že jsme byli královský město.
2: Jste pořád.
1: Jsme pořád, jo.
2: Nádherné město.
1: A že možná bych soupeřila s Prahou a s Českým Krumlovem o to, který město je nejkrásnější. Tady trošku udělám reklamu Litoměřicům, jestli můžu.
2: Za chvilku se podíváme, jak Terezie Trusinová zvládá svůj obchod butik v Litoměřicích a co všechno vám tam dokáže nabídnout. Zůstaňte s námi.

0: Posloucháte Hit Radio Not Music, to byly Lost Frequencies s hitem The Feeling. Máme 11 hodin 22 minut a takhle při středě je taky potřeba mít nějakýho hosta. S vámi Hanka Hejlová, Lucie Schlegr a Terezie Trusinová z Litoměřic.
1: Terezie Trusinová je módní návrhářka, má svůj butik v Litoměřicích. Teresko, pojď nám říct, co ženy najdou u tebe v butiku a možná třeba i muži, protože třeba jsou i muži, co chtějí udělat radost svým ženám.
2: Tak ono by se trošičku nabízelo tím, že mám dva syny a manžela, mám vlastně tři muže v domácnosti, že bych se měla soustředit na muže, ale vzhledem k tomu, že ten život mě odkojil jakoby dámskou módou, tak jsem se soustředila na ženy. Tak můj butik nebo respektive showroom vlastně nabízí moji kolekci plavek a pak takovou loungewear kolekci a tyto kolekce si tvořím sama, vlastně podílím se i na vývoji materiálu, ten materiál mám z Itálie, no a celou tu kolekci vlastně doplňuju ještě o dvě, tři, nebo vlastně čtyři značky, nevím, jestli je můžu zmínit, jako je to Liviana Conti, Monary, Meimeiji a jiné další. A vlastně vytvářím, nejenom, že nabízím tu svoji kolekci, ale i vytvářím stylingy pro ženy. To se hodně rozmohlo a především ke mně jezdí dámy i třeba po 17. hodině, protože řada z nich jako pracuje dlouho do večera nebo má čas jenom v sobotu, v neděli, takže vlastně nemám problém mít otevřeno i jakoby po pracovní době na základě nějakého telefonického, na základě nějaké telefonické domluvy. No a říkám, vytvářím ty stylingy a to se přiznám, že mě v poslední době strašně baví, protože vlastně to trošičku proniká do psychologie těch žen, že jo, mojí povinností je tu ženu poznat, navnímat její potřeby, navnímat to, jako vlastně, jak probíhá ten její denní rituál a vlastně podle toho určit oblečení, který by jí mohlo nějakým způsobem pozvednout a vlastně doprovodit během toho dne.
1: Co ženy nejvíc trápí, když k tobě vlastně přijou? Co neumějí? Neumějí kombinovat, neumějí barvy, neumějí sami sebe obléknout?
2: Česká žena, bych řekla, že v poslední době je velice edukovaná v tom, co se nosí, co na trhu je a co by si pro sebe přála. Její problém je v tom, nebo ne problém, prostě na tom trhu toho je tak obrovské množství, že vlastně ztrácí orientaci a vlastně ani nemá čas nějakým způsobem si vybrat pro sebe to nejlepší. A vlastně mojí povinností je se probrat těma štendrama, značkama, materiálama, které ten svět nabízí a vytvořit jí jakýsi manuál, jakýsi jakoby koordinovatý v tom, co by pro ní bylo nejideálnější. Já jsem vlastně takovým jakoby spíš kurátorem módy a mojí povinností je prostě té ženě jí zorientovat a nabídnout jí vlastně to nejlepší, co se ve světě módy nabízí.
1: Souhlasí s tím, že máme ve skříně spoustu zbytečných věcí, že stačí.
2: Ale i v životě.
1: I v životě. Že stačí mít opravdu, že nikdy méně je více, jak se říká, že stačí mít opravdu třeba 20 hezkých kousků a ty mezi sebou různě kombinovat. Je tohle cesta?
2: No, Lucinko, i 20 mě přijde hodně. Já si myslím, že samozřejmě záleží na tom, ty jsi hodně akční člověk, že jo? Takže ty potřebuješ mít více těch kousků, protože samozřejmě jsi exponovanější, ale myslím si, že by stačilo 5-7 kousků a ty jenom doplnit o nějaké doplňky, o nějaké drobnosti a prostě s tou módou si hrát, že vlastně to je jako na zahradě, kde je hodně plevelu, tak vlastně úplně zanikne nějaká nádherná jedna růže. A ta žena by si měla minimálně dvakrát do roka, to znamená jaro, léto a pak podzim, zima, vyčistit šatník, nechat si tam jenom takový ty wow kousky a zbytek prostě vyházet.
1: Teda, no, tak já na to vyjítnu dneska.
2: No to se zvědavá.
1: Plnou zbytečností. Manžel mi to říká už 16 let a já mu nevěřila. Podívej, no, teď to mám tady potvrzený. Každopádně s náma ve studiu je módní návrhářka Terezie Trusinová z Litoměřic. Za chviličku se podíváme na to, co různé typy postav potřebují, co které postavě sedí. Hit
3: Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pustili od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
4: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
6: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
5: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
3: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
7: No jo, ale jen na rok.
8: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
3: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2,5 tisíce a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Acema. Jde to i bez banky.
19: Kaufland.
20: Jsou tady.
19: Jsou tady.
21: Jo, jsou tady.
22: Jsou tady.
19: Řekni to všem!
22: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
19: Jsou ještě tady?
23: Jsou tady.
3: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Rádio Not Music, Miles Smith s hitem Nice to Meet You, s vámi taky Hanka Hejlová, Lucie Šlégr a náš středeční host Terezie Trusinová, módní návrhářka.
1: My se omlouváme všem mužům, protože máme tady takovou ženskou hodinku, jo.
0: Ale chlapi to musí taky slyšet, Luci. Ono je to důležitý, aby...
2: A my na ně myslíme, že jo. No. 24.
1: My si ji zasloužíme, tu hodinku dámskou.
0: Aby věděli, když dáma přijde, že se je tady do salonu, do litoměřic potřebuje.
2: A vlastně tak to děláme pro ně, že jo.
0: Ano, ano. To je fakt ta vizitka toho chlapa, že jo, ta žena.
2: Přesně tak.
1: Pojďme se teďka podívat, Teresko, na typy postav žen. Co na kterou postavu sedí? Třeba, já začnu u sebe s dovolením, prsatá.
2: Yeah.
1: No, takový ty selkoidní typy, jako jsem já. Já jsem z rodiny Moravandy, rozumíš, Slovenky. Máme takový ty větší postavy, větší poprsí. Nemáme moc ten pas zvýrazněný. Tak co radíš?
2: No, Lucinko, mě znáš názor na tebe, že jo? Já si nemyslím, že jsi selkoidní,
1: no,
2: že jsi nádherná ženská a že jako jsi klasická česká dáma. Prostě ty máš, ty máš všechny parametry české nádherné ženy. Takže
1: stáhneme to na naše posluchy. Sluchačky,
2: ano.
1: Všechny, co mají větší poprsí a nemají prostě velikost 34-30. Právě, pojďme teďka mířit na ně. Aha. Nemají velikost 34-36, jsou to normální, hezký, český, ano. Ženský. Tak co, třeba čemu se vyhnout? Co jim nelichotí?
2: No tak samozřejmě, pokud máš větší, nebo pokud mají zákaznice dámy větší poprsí, tak jak už jsem uvedla úplně v tom prvním vstupu, je potřeba na to neupozorňovat. Veškeré třeba zdobné věci, doplňky je nutné soustředit do těch míst, které jsou menší. Jo? To znamená nedávat si třeba velký květ někam na prsa, nebo nedávat si velký šperk na prsa, nevázat si tam šátek. Prostě od takových těch míst, který nechceme upřednostňovat, tak prostě musíme od nich odpoutat pozornost a naopak upoutat pozornost tam, kde je to žádoucí.
1: Hmm. Co třeba malinké ženy, co nemají takovou výšku?
2: Malinké ženy, tam bych si pohrála se střihem, protože střih samozřejmě vždycky tvaruje postavu a existuje plno takových stylingových typů, kdy ta žena se vizuálně prostě zvětší o pár centimetrů. Já jsem třeba propagátorka i podpatku, protože jakýkoliv podpatek tu ženu samozřejmě jako zkrášlí, už má jiné držení tělo, vypadá velice sebevědomě, takže řada žen si ulevuje v teniskách, v pantoflích, v takových klasických espadrilkách bez podpatku a to si myslím, že ženám nesluší. Já vždycky volím aspoň takový 4 cm podpatek.
1: A přitom ty jsi vyšší, teď jsem se chtěla dostat na ty vyšší zase ženy, co mají ten problém s tou výškou, co jim třeba lichotí, co jim doporučit?
2: Tak víš co, já mám 182 cm, ale já se celý život pohybuji mezi basketákama, takže já jsem nikdy ten pocit vysoké ženy neměla.
1: Takže já jsem
2: vlastně malá a jako já se nebráním prostě podpatkům, no. Protože prostě podpatek je ženský, podpatek dodává tý ženě šarm, eleganci, prostě takový ten sex appeal. Já nemám problém.
1: Je to o tom, aby se každá žena z nás cítila zkrátka dobře.
2: Takhle, to bych chtěla zmínit. My jako návrháři, ten fashion průmysl, business, můžeme vymýšlet jakékoliv módní kreace. Žena se může obléknout do sebe většího luxusu, do nejmodnějších trendů, ale v momentě, kdy ta žena není sama se sebou spokojená, kdy z ní nevyzařuje taková ta vnitřní síla, energie, sebevědomí, tak prostě žádný návrhář to nezachrání. Já třeba kolikrát ke mně přijdou dámy, které jsou nádherné, v životě dokázaly plno věcí a oni si nevěří. Vůbec celkově bojuju prostě s takovým tím zdravým sebevědomím u těch žen. Já tam mám na showroomu takový obrovský zrcadlo a vždycky říkám, tak a teď si stoupni před to zrcadlo a řekni, ty jsi to nejlepší, nejúžasnější, co mi život dal a pochval se. My se neumíme chválit, my prostě pořád jako na žena přijde ke mně a řekne, tak mám hrozný vlasy, mám unavenou pleť, mám stloušla jsem 2 kila a to. A vlastně vidíme se v takovém tom negativnějším slova smyslu. Já bych potřebovala, aby ty ženy si daleko víc věřily. A pak prostě si může vzít na sobě jednoduchý tričko džíny a bude úžasná. Ale je to o té vnitřní síle a o té vnitřní energii, kterou ta žena vyzařuje.
1: Co češky a černá barva si řekneme za chviličku na Hit Radio Nord Music s náma modní návrhářka Terezie Trusinová z Litoměřic.
3: Hvězdy nejen Ústeckého kraje. To jsou středeční hosté na Hit Radio Nord Music.

0: Na Hitradio Nord Music Bruno Mars s hitem Marry You, s vámi taky Hanka Hýlová, Lucie Šlégr a náš dnešní host, módní návrhářka Terezie Trusinová.
1: A my se tady s Tereskou povídáme samozřejmě pochopitelně o módě, už jsme toho probrali hodně, ale zajímá mě ještě jedna věc, Teresko. Co taková ta černá barva? My jsme hodně Češky v černé, v šedivé, že si netroufneme prostě experimentovat s barvama. Souhlasíš s tímhletím tvrzením?
2: Já si myslím, že už Češky trošičku od té černé se odklánějí. Samozřejmě černou máme všichni v šatníku a přiznám se, že ji po ní velmi často sahám, protože je to jednoduchá móda na kombinování, samozřejmě, že nás zužuje, vypadáme v ní štíhle, jednoduše pak na ní vynikají doplňky, takže černá určitě hraje velkou roli v našem šatníku, ale já ji ženám po té 50 už moc nedoporučuju, protože černá dokáže jak pomoci v tom, že vypadáme štíhle, tak zase dokáže nám ublížit, protože když jsme unavení, tak máme ostré rysy, prostě dokáže udělat takovou bílou pleť. Moc pak té dámě po té 50 neprospívá. A myslím si, že řada dám už si to uvědomuje a že třeba na zimu, kde ta černá barva se nabízí, tak třeba volej kabáty v off-white barvě, v camel barvě, třeba i v takový tý šalvějový zelený.
1: Teďka byla bordo trendy, že jo?
2: Bordo trendy, já ji mám třeba v kolekci v plavkách, ona je bordo a bordo, ona je pro někoho velmi slušivá a někomu dokáže taky vizuálně ublížit. Ono je potřeba s těma barvičkama si hrát a zkoušet, což třeba u mě na showroomu dávám ten prostor, protože nikdy dopředu nevím, co tý dámě bude slušet a postupním prostě, já ji vždycky dám na štender třeba 5-8 barev, aby si sama vybrala a já jsem takovým tím konzultantem k tomu, co by jí nejvíc slušelo. Takže tím chci říct, že určitě bych se nebála barev a ty dámy o tom vědí a už podvědomě ty světlý barvy, světlý, teplý barvy k sobě volej.
1: Pojďme ještě ve stručnosti k doplňkům. No. Jsou důležité, mám pocit, že už je možná úplně vynecháváme, kromě kabelky.
2: Takhle doplňky jsou naprosto nejdůležitější stylingový nástroj. Nejenom doplňky, ale i takový to hraní si. Já učím dámy, aby třeba si zvedly límeček, rozepli knoflíček, jinak si zastrčili košily a doplňky jako šperk, krásný šperk, krásná broš, šátek. To jsou prostě nejdůležitější věci pro doladění stylingu.
1: Tak jste to slyšeli, dámy. Všichni jdeme pro doplňky. S náma Terezie Trusinová, Hit Radio Nord Music. Zůstaňte s námi.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMS-ku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
5: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáž, že tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
4: To nás prokou. Co přišlo na vědovi?
6: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
4: Že si tu SMS-ku dal takzvaně do jiného hrníčku.
6: Přesně tak.
5: A co přišlo Michalovi?
4: Mně přišlo 7 otazníků.
5: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
7: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby. Vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: Tisku levně CZ.
16: Náplně hned. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
17: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
18: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
19: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 7. června budeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
23: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pastu. Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 50.

0: Hit Rád Nord Music, naším dnešním hostem Terezie Trusinová, modní návrhářka. Terezko, pojďme se podívat na nové materiály, protože ta doba jde hodně dopředu, jak tebe ovlivňují.
1: No, jednoznačně, jak už jsem uvedla, prostě ten boom v těch materiálech je neskutečný. A vlastně myslím si, že to zapříčuňuje hlavně životní prostředí, protože na barvení takových těch materiálů, na který jsme zvyklí, ať je to bavlna, len, hedvábí, tak prostě vyžadují neuvěřitelné množství vody na dobarvování a na zpracování. A ti výrobci materiálu musí teď hodně přemýšlet, protože když vidím třeba zásobníky vody v Itálii, tak ty se rapidně snižují. A proto ti výrobci nebo ti největší lídři materiálu přecházejí na liocel, na modal, na tencel, spandex, prostě to jsou nový materiály, který uchovávají ty vlastnosti těch přírodních materiálů, ale zase naopak nejsou tolik náročný na zpracování a na ničení toho životního prostředí. Teďkon obrovským boomem byl vlastně objevení lajkry, která nám umožňuje vlastně dodávat do materiálu elasticitu, pružnost, což nám jako návrhářům, modním tvůrcům dal takový zlatý grál do ruky. Takže tohle určitě uvítáváme a říkám, jo, a hodně ještě bych chtěla k těm materiálům říct to, že dámy se bojí těch nových materiálů. Vůbec nebojte se, protože ty materiály vlastně odvádějí pot, odvádějí pachy, odvádějí vlhkost, že jo, bavlna, to je materiál, který není hydrofobní, ten naopak jako prostě tu vlhkost nasává a pak vidíme na těch zádech u žen třeba takový ty solný mapy, nové materiály, nové generace už tohle prostě nedělají.
0: Pojďme se vrátit teďka ještě rychle do Litoměřic, protože čas je neúprosnej. Přijdou si na své i muži v showroomu Terezie Trusinové?
1: No určitě, za prvý muži si můžou koupit poukázku, pokud by dámu chtěli obdarovat a potěšit jí, tak si u mě můžou koupit poukázku. Pak tam mám řadu mužů, tam mám takovou sedačku, že přijde třeba muž z paní a vždycky si na tu židli sedne a neuvěřitelně rád pozoruje,

0: jak vlastně ta žena mu rozkvítá před očima, jak tím stylingem vlastně je...
1: Se mění,
0: jo, takže to úplně vidím, jak ty i ti muži vlastně rozkvetou společně s tou dámou, prostě to partnerství je neuvěřitelně důležitý. A pak teďko v poslední době se mi poměrně dost rozjíždí styling i pro muže, že muži mě oslovují, že mají nějakou speciální příležitost a potřebují vymyslet nějaký outfit, takže i tohle já v poslední době dělám hodně.
1: Výborně, takže Terezie Trusinová v Litoměřicích, předpokládám, že i na sociálních sítích.
0: Ano, mám Instagram, Facebook, mám svoje webové stránky pod svým jménem terezietrusinová.com, takže na LinkedIn, prostě můžou mě najít kdekoliv.
1: My moc děkujeme za krásný rozhovor, spoustu praktických rad.
0: Já pro také děkuju za pozvání.
1: A budeme se těšit někdy příště, anebo třeba v showroomu v Litoměřicích.
0: Moc krát děkuju, přeju všem krásné, úspěšné léto a děkuju za pozvání ještě jednou.
1: No a my s Haničkou zase zítra v 9 hodin na značkách, veď Hani?
2: Ano, ahoj, a Hit Radio Not Music jede dál za chvíli srdcovky, tak zůstaňte s námi.

0: Tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, si jdete na Děčínsku v Kytlici, uvízlo pod železničním viaduktem nákladní auto, s opatrností projedete k Ivadlově a ještě jde sedmička, 43. kilometr směr na Prahu, budou Ukrajince probíhat údržbové práce. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Hey, this is Ava Max.
9: All the hits.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
12: Je 12. hodiny, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslanci začnou projednávat návrh na opětovné zavedení EET. Fungovat by měla od příštího roku v upravené podobě. Kabinet to zdůvodňuje narovnáváním podnikatelského prostředí a přínosem kolem 14 miliard korun ročně do veřejných rozpočtů. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Reorganizace plánovaná od začátku července podle nich ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků. Zároveň vyzvali vedení úřadu vlády k jednání v tento čtvrtek. Archeologické léto už běží. Zájemci se mohou vypravit po stopách dávných Keltů nebo se projít po zaniklé středověké vesnici. Akci popisuje mluvčí Archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
13: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů, a účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, anebo i s těmi méně známými.
12: Všechny detaily najdeme na webu Archeologické léto. A teď ještě pohled k nám.
0: Litoměřická radnice chce ve městě více veřejně přístupných toalet. Připravuje projekt s názvem WC Gratis, inspirovaný praxí například v Brně, Hradci nebo Plzni. Znamená to oslovit místní podniky, které toalety pro své hosty mají, aby je zpřístupnili i ostatním, například turistům. No a za to bude provozovnám přispívat na provoz.
14: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bikepark, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
0: Na severu Čech bude dnes převážně zataženo, pršet bude už jen ojediněle. Během odpoledne čekáme protrhávání oblačnosti, teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
15: Sirény po celém Česku oznamují, že je středa, pravé poledne, a na Hit Rádiu tak začínají srdcovky. Krásné poledne, taky dobrou chuť k obědu, jsem rád, že jsem opět s vámi a společně se můžeme vydat opět do doby, kdy jsme jako děti na sídlišti zlobili, z legrace jsme zvonili na všechny zvonky, házeli z balkónu na lidi pytlíky s vodou a občas měli obtisknutou vařečku na zadku. Jo, taková byla doba. My jdeme hned s první srdcovkou z těch pěti, které po sobě máme, do roku 1999. Dáme si britské trio Fats & Small, Turn Around, a srdcovka číslo jedna Mějte pohodové poledne.

0: dneska takhle k obědu. Fats and Small, Turn Around. Srdcovka s číslem 1 na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: MTV, když ještě existovala, tak vydala soupis 100 hymen 90. let. Ne pouze, že by to byly ty největší hity, ale skutečně hymny. Hity, které definovaly ty 90. A Fats and Small se mezi nimi umístila. Takže samozřejmě velký to 90. kalibr, tak jsem rád, že jsme ho vytasili hned na úvod dnešních středečních srdcovek. No a když už jsme tady u té těžké hudební váhy, no tak pokračujeme dál. Tentokrát půjdeme ale do 80. let. Dáme si legendu legend, Police, velká romantika Every Breath You Take. A mě zajímá, jaký průšvih jste vy kdy, někdy, když jste byli malí, udělali. Kterejte byl ten největší průšvih? Byli jste taky trošku, jak se říká, průseráři? Že třeba na vás i museli ty policajty zavolat? Dejte vědět na 777-937-777, pište zprávy nebo posílejte hlasovky. Dáme si už za chvíli trochu průšvihů z 80. a 90. Teď Police na Hit Radio.

0: Další nádherná klasika, kterou prostě ve středu v pravé poledne musíte slyšet. M People a Hledání hrdiny. Search for the Hero na Hitradio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme za sebou už 3 srdcovky, 2 jsou ještě před námi. Ta třetí, která bude jako bonus navíc, tak ta opět bude na vaše přání. A dneska možná bych mohl i vybírat z vás, kdo mi píšete na dnešní téma na WhatsApp Hitradia 777-937-777 a to, jaké jste dělali průšvihy jako děti. Jsou to věci, se kterými se nechlubíme před našimi dětmi, protože samozřejmě před nimi, tak my jsme byli vždycky svatoušci, o tom žádná, ale využijeme toho, že jsou teďko ve škole, že neposlouchají nebo ve školce a můžeme se konečně teda taky pochlubit. Tak David mi tady píše zprávu, se kterou se asi ztotožní polovina z nás, chlapi. My jsme jako děti kradli značky z aut. Odlupovali jsme to nožíkem. Až teď v dospělosti, když už to auto máš, tak si uvědomíš, jaká to byla sviňárna. No hrůza, David. Davide, úplně přesně vím, o čem mluvíš. A já se jako musím přiznat, že prostě jako na tom sídlišti jsme až byli jako někdy donucený od ostatních kluků z party. A jestli si pamatujete, legendární Mercedes, ten jejich znak, když tam ještě měli nahoře tu hvězdu, která už se dneska jako nedělá, protože ji vždycky někdo ulomil. Tak ano, veřejně se přiznávám, měl jsem jí doma. Je to hrozný. Až normálně mi z toho teď špatně od žaludku. Protože si dokážu představit majitele toho auta, který přišel. A už mi píská v uších teď. Tak, ano. Prostě někdy jako děti jsme dělali hrozný věci. Ale tady koukám třeba Marek, tak ten píše, my jsme jako největší průšvih měli, když jsme si s klukama hráli v Márnici, tak na nás zavolali policajt. Ježiš Maria, jak jste se vůbec dostali do Márnice? To ještě musíš rozvést. 777-937-777. Dejte vědět, jaké největší průšvihy jste dělali vy jako děti. My si dáme další srdcovku, další diskotéka, tentokrát Bob Sinclair.

0: Tiny Kamuzi na Hit Radio, here comes the hot stepper. Wow. Jak dlouho jste to neslyšeli?
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Možná opravdu hodně dlouhou dobu a to je na tomto krásné. To jsou přesně ty hity, kterými si připomínáme v našich srdcovkách a taky vzpomínáme na dobu, ve které jsme vyrůstali. Dneska jsem se vás ptal na průšvy, který jste dělali, tak například tady mám zprávu, ahoj, my jsme dělali takovou tu klasiku, zvonili na zvonky, házeli kamínky do okna, vodu z balkónu na chodník a tak, a nebo jsme si brali vodu ze společného vchodu na chodbě, kde byl kohoutek a na písku jsme dělali rybníček. Asi všichni schoříme v pekle. Zdraví Alča. No, tak se tam jako potkáme asi všichni. Co vaše hlasovky?
2: Tak já úplně z dětských let, když jsem měla kratší vlasy a všem jsem záviděla, tak jsem v pátý třídě řekla všem dětem na sídlišti, že se zahrajem na kadeřníka a všechny no. Jsem je úplně oškupala na krátko. Sice u toho nebyla policie, ale měla jsem pocit, že policie nikdo zavolá na moji mamku, jak jsem lítala vzduchem a všem musela zaplatit tenkrát kadeřníka. Bylo to za komunistů, takže to naštěstí vyšlo na 20 korun, ale průšvih to bylo hodně velký. Jeden tatínek té holčičky přemýšlel, jaký ty vlásky nalepit zpátky.
0: No tak já se klaním. Já vím, že to je strašný. To je naprosto strašný. Miluška posílala tady tu hlasovku. Je to opravdu hrozný. Ale já se klaním, protože to je tak dokonalý, to je tak chytrý. To úplně, ano, jsem tady pomyslně na čtyřech a ukláním se. Já jsem milovník kanadských žertíků a tohle, to je teda jako, to je Mount Everest. To je dokonalý. Tak jo, co vy? Udělali jste tak nějaký průšvih? Dejte vědět na 777-937-777 a zároveň mi taky rovnou můžete napsat, jakou srdcovku na přání byste dneska chtěli slyšet. Máme před sebou tu poslední šestou, už za chviličku.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
3: Nehodu máme na trase Mostlovo sice v Podsedicích.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Nord Music.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Kdy jsi hledal kámen mudrců? Dnes zve všechny odvážné do Mostu? V neděli 7. června od 10 hodin začíná u oblastního muzea a galerie v Mostě Den magistra Edvarda Kellyho. Čeká vás den plný středověké zábavy, záhad a dobrodružství. Vydat se můžete dračí stezkou až na Hněvín, s možností návštěvy jeskyně nebo sledování Kellyho při útěku z věže. Přijďte objevit magii a historii. Pořádá město Most.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 12.36.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio ve středu v pravé poledne a mám tady ještě jednu srdcovku, která je na vaše přání. A tentokrát tak je to píseň, která poputuje za paní Miluškou, která posílala hlasovku, že jednou, když byla malá, asi v páté třídě, tak protože měla krátké vlasy a všem ostatním záviděla, tak vymyslela hru na kadeřníka a všechny kolem voškubala. Vzala nůžky a prostě všechny jako ostříhala. A píše Tomáš a píše ahoj. Já bych se chtěl také hluboce poklonit té dámě, která ostříhala všechny své kamarády. Za mě je to naprosto geniální tah. Také jsem milovník kanadských žertíků. Jezdil jsem kdysi na tábory jako vedoucí a vyhlašoval jsem vždycky kanadskou noc a pak jsme předávali korunu pro krále nebo královnu Kanady. Za mě tato dáma je královna všech královen. Prosím, zahrajte jí píseň a když královna, tak prosím královnu. A protože je to dáma, tak asi bude mít ráda Abu. Tak jestli můžete, jenom pro ní. Zdraví Tomáš. Tomáš, dlouhá zpráva, ale chápu, já se přidávám. Miluško, snad je ti už odpuštěno a pokud ne, věř, že to stálo za to. Tohle je píseň jenom pro tebe.

0: Posloucháte Hit Radio, je přesně 1:15.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Dnešní srdcovky nám končí, další budou zase zítra v pravé poledne. Dnešní téma bylo průšvihy z dětství, tak co tady ještě máme? Kradla jsem tátovi cigarety pro kluka, kterého jsem milovala, a máma pořád nadávala, že táta strašně kouří, že má dvě krabky na den. Klackama smerili pruhy do fasády domů, au, taky blbý. Dávali jsme petardy do výfuku aut a čekali, až bouchnou. Náročný. No, děkuju moc za všechny zprávy a za všechny vzpomínky, co jste mi sem naposílali. A co k tomu takhle říct na závěr? No, maximálně jenom to, že jestli máte děti a ty děti mají vaše geny, tak vás čeká ještě spousta srandy a taky spoustu vrásek na čele. Tohle je hit Survive, který si dáme už za chviličku od Luise Capaldiho. K tomu ještě stihneme Davida Guettu a nebude chybět ani Benson Boone. Tak buďte s námi.
1: Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: firmanazážitky.cz.
15: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
16: No jo, ale jen na rok.
17: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
15: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
18: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
19: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
20: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
21: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
22: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
23: Senkor.
24: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
25: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Luise Capaldiho už za chviličku na Hit Rádiu vystřídá Lucie, má pro nás připravené nejnovější zprávy, ale ještě předtím aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Mělníka na Slaný. Před nájezdem na D8 se vytvořila asi 1,5 kilometru dlouhá kolona a v Ústí nad Labem na Střekově v Sebuzínské ulici probíhají stavební práce a počítejte tak s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Změny ve spoření na důchod, podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se také nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Detaily dnes dopoledne představila ministryně financí Alena Schillerová. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho pak měla projednat do konce června. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velimi je od rána zastaven kvůli poškozenému trakčnímu vedení. Zásah hasičů, správy železnic a opravy potrvají kvůli rozsahu poškození trolejí do pozdního odpoledne, pravděpodobně až do 16. hodiny. Událost se stala v obci Nová Ves a obešla se bez zranění. Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních 5 měsíců je výrazně horší než loni, kde bylo obětí o 14 méně. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Klášterec nad Ohří hledá jméno pro nový park. Zapojit se můžete i vy. Park mezi stadionem a základní školou Krátká nabízí mlatové cesty, ale i sakur, lavičky i jezírko. Dominantou prostoru je centrální platan. Park teď ale čeká na své jméno. Návrhy můžete přidávat do komentářů na Facebooku města. Čas je do konce července. Výsledek se dozvíme v září.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků. Sportareál Klíny.
1: Na Ústecku čekáme už teď protrhávání oblačnosti a jen ojediněle přehánky. Teploty 19 až 22, na horách do 17 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, no to jsou tedy zprávy, jak jste mohli slyšet, tak v důchodu teda budeme prý všichni milionáři, podle těch nových změn, co představila ministryně financí Schillerová. Tak dobrý, hezká představa, jenom je blbý, že se toho důchodu v Česku asi nedočkáme, to je taková jako druhá stránka věci. Ale zítra dejem na důchod čekat nemusíte, s náma si na něj klidně te můžete zahrát už o víkendu. Stačí si pořídit pohodlnou deku, papuče, posadit se do křesla a přečíst si pěknou knížku. A to knížku vám dám už za chviličku a nebude jenom jedna, je to série 12 detektivek od Lizy Reganové. Hrajeme o ně už za 10 minut.
2: Hit Radio.

0: Špatné sny od Teddyho Swimse. Je 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. Za chviličku Red Hot Chili Peppers nebo Sigma Nobody to Love. Ovšem právě teď přichází ta chvíle, kdy budeme hrát o fantastickou sérii 12 detektivních knih, a to od renomované a světoznámé spisovatelky Lizy Reganové. Je to už druhý týden, tak předpokládám, že pravidla hry znáte úplně všichni. Pokud náhodou ne, a teď je to pro vás poprvé, tak v rychlosti jenom zopakuju. Mám tady další díl, tentokrát už je to 10. díl série, která se jmenuje, nebo tento díl se jmenuje Smrtící nádech. Já přečtu ukázku, pak ji nějak doplním a na vás bude, abyste uhodli, jestli to mé doplnění je pouze fikce a ten příběh jsem si vymyslel, a nebo takhle opravdu ten příběh dál pokračuje. To je všechno. Víc toho na vás není, víc toho nepotřebujeme. Tak jdeme na to. Nissa Summersová, tedy Nissa Summers, byla vzorná studentka, milovaná dcera a kamarádka, která by v žádném případě neudělala nic lehkomyslného, aby neohrozila své stipendium, natož svůj život. Josie a její tým musí zjistit, co se stalo v hodinách předcházejících Nissině smrti a co znamená záhadný záznam v kalendáři, který říká, je čas stát se mořskou panou. Následujícího dne zachvátí nedaleký dům hasiče ve výslužbě strašlivý požár, při němž málem zahynou on i jeho dvě vnučky. Poslední slova, která holčičky slyšely svého dědečka říkat, zněla, je čas stát se zápalkou. A teď dobře poslouchejte, přichází ta část, o který budete rozhodovat. Detektiv Josie Quinn a její tým nakonec zjistí, že jde o apokalyptickou performance, kterou předvádí místní klub sebevrahů. Všichni chtěli ukončit svůj život přes specializovaná fóra, dali se dohromady a rozhodli se odejít ze světa velmi teatrálně. Co si o tom myslíte? Může takhle ta knížka pokračovat? Může to být právě ten důvod, proč se tam objevujou takovéto indicie? No, je to teď na vás. 800 937 937 je telefonní číslo sem do studia Hit Rádia. Volejte právě teď, my si dáme jeden hit, pak vás vezmu živě do vysílání, no a doufám, že vám pogratuluju, že si od nás odnesete 12 knih detektivních příběhů, které na sebe stále navazují, od Lizy Reganové.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Sigma, Nobody to Love, posloucháte Hit Radio a teď je ta chvíle, kdy se dozvíme, jestli jsem si ten příběh před chviličkou domyslel, vymyslel, vycucal z prstu, jak se říká, a nebo jestli je to opravdu pravda. Na telefonu, tak v tuhle chvíli, tak mám Honzo ze Šumperka. Honzo, hezké odpoledne.
1: Taky přeju.
0: Jsi vášnivý čtenář.
1: No, já ne, ale přítelkyně ano, ta to miluje.
0: A výborně, výborně, tak teď všichni chlapi ti drží palce, ať si naženeš doma bonusové body. Co teda myslíš, ten příběh, který jsem čet?
1: Myslím si, že to není pravda.
0: Že to není pravda? Že to ano. Nemůže být tak, že by se všichni jako rozhodli, že by odešli takhle ze světa, že to je nějaký místní klub sebevrahů, že to je blbost?
1: No.
0: Tak to si to myslí správně.
1: Oh, hezky. Tomu nevěřím.
0: Gratuluju, gratuluju. Je to samozřejmě smyšlený. To znamená, že ty nebudeš mít jeden plusový bod, ale rovnou 12, protože... Je to série 12 knih a teoreticky, když by si takhle jako každý měsíc jí tu jednu knihu dal, tak máš od teď až do příštího června 2027 vystaráno.
1: To je jasný, jo.
0: Člověk musí mít počepicí, že jo?
1: Jo. Dá mi to nahrát a ta bude spokojená.
0: Nádhera, nádhera. Tak ještě jednou, velká gratulace. Pozdravuj doma samozřejmě a ani nemusí říkat, že jsi to u nás vyhrál. Klidně řekni, že jsi to normálně koupil, že takhle jako...
1: Ne, to ne. Dobrý.
0: Tak jo, je to v hodnotě 5000 korun. Ještě jednou gratulace, jich 12. A já ti přeju pohodovej den. Měj si krásně, ahoj.
1: Jo, ahoj, ahoj.
0: A další knížky tady pro vás budu mít opět zítra mezi 12. a 15. tady na Hit Radio.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Hendrix na Hit Radio s hitem Golden, což je i Oscarový hit, i Oscarový film, ze kterého je. Je 13 hodin, 27 minut. Posloucháte Hit Radio, no a když jsme tady o těch velkých ocenění jako Oscar a tak podobně, tak opravdu klobouk dolů před naším tenistou Kubou Menčíkem. Jestli vás tenis úplně moc nebere, ale i přesto fandíte Čechům, tak teď dobře poslouchejte, protože Kubovi se podařila neuvěřitelná věc. Je to první tenista narozený po roce 2004, který je v semifinále Grand Slamu. Je to nejmladší český semifinalista Grand Slamu v Open éře. První Čech v semifinále Roland Garros po 16 letech. Jemu se podařilo postoupit na Roland Garros do semifinále a 16 let před ním nikomu. Prostě jako masakr z Čechů. První český semifinalista Grand Slamu od Tomáše Berdycha na Wimbledonu roku 2017. To je prostě strašný mazec. Obrovitánský klobouk dolů. Budeme mu držet palce, bude to mít teď strašně těžký, protože bude nastupovat v semifinále, v tom zápase o samotné finále proti samozřejmě jako papírově velmi silnému soupeři a zároveň i proti vlastně jako největšímu koni celého Roland Garros, u kterým si všichni myslí, že to vyhrajou. Ale Kuba je náš takový malý kouzelník, tak snad ještě tam něco vyčaruje. My mu budeme držet palce. Celé Česko dělá nám radost. No a když jsme u těch kouzelníků, tak jednoho si dáme i za chvíli tady u nás na Hit Radio Houdini v podání Dua Lipy. Tak buďte s námi.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Největší hudební festival severozápadních Čech je opět tady. Jak se jmenuje? No přece Klášterecké hudební prameny s Jaroslavem Svěceným. Přátelé, Jarda Svěcený pozval super hosty. Stavte se v Klášterci za muzikou.
3: Zámek Klášterec nad Ohří.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Housebrand Café, per favore.
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
8: V sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.
9: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 7. června budeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: Fastboy a Topic ve 13 hodin a 38 minut. Posloucháte Hit Radio. Dnešní srdcovky mezi 12 a 13, tak ty už samozřejmě nestíháte. Ale protože je středa, tak si můžete užít taky i vaše vlastní jako srdcovky na přání večer. Protože mezi 18. a 21. hodinou, tak nebudou chybět dneska hity nad přání. Můžete si psát na webu hitradio.cz, co byste chtěli slyšet a hlavně kdy. No a protože si často píšete o kabáty, tak tady jedny máte, malou dámu.
1: Od

0: krásné.
1: Rozalin na Hit Radio zitem Snap, tedy lusknutí prstů. Někde jsem četl, že stačí lusknout prsty a objeví se vám na rukou nové hodinky. Tak to pojďme zkusit, jestli to funguje. Pojďme na to, zkusme to. 3, 2, 1, teď. Co? Nic. Nic tam není. No jo, no, tak... Mám v tom případě pro vás způsob, který funguje stoprocentně, nejsou to žádné jenom babské rady, ale je to způsob, který doopravdy funguje. Jestli chcete zbrusunové chytré hodinky Garmin v hodnotě zhruba 7,5 tisíce korun, tak není problém. Stačí poslouchat Hit Radio i o víkendu. O víkendu vám opět hrajeme skvělý hity, máme tam našlapaný playlist, spoustu zajímavých informací, spoustu legrace, spoustu zábavy, spoustu tipů, jak třeba i ten víkend prožít, kam vyrazit a jak se ho opravdu jako užít úplně naplno. A k tomu navíc, tam ještě pro vás máme i tyhle fantastické hodinky. Dopoledne poslouchejte a teď jak na to. Stačí, když na webu hitradio.cz nominujete hity, které vám zlepší náladu. Abyste tam taky jako slyšeli samozřejmě i to, co vy máte rádi. A pokud o víkendu uslyšíte ten váš hit, který jste nominovali do vysílání a ještě navíc s vaším vzkazem, tak pak vemte telefon a zavolejte na 800 937 937. Když to stihnete do 10 minut, hodinky jsou vaše. To je celý. Tak v sobotu i v neděli. Na Hit Radio.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Anna Berg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. Prvních 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodrom Most.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
10: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. Pět dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu Terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz. www.golfterasy.cz.
0: Kaufland.
11: Jsou tady.
0: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
0: Řekni to všem.
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: rozchodová píseň o jednom páru, který se prostě sám od sebe už potom nějakým způsobem odcizil. No, tak to v životě je, tohle známe všichni. Gauthier a Kimbra, Somebody That I Used To Know na Hitrádiu ve 13.58. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie má připravené ty nejaktuálnější informace, ještě předtím se ale podíváme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Teplicích, v Duchcovské ulici, v úseku mezi ulicemi U Soudu a Letecká probíhají práce na silnici, silnice je neprůjezdná. A ještě v Novosedlicích ulici k Jaroslavu počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
15: Hi, I'm Miley Cyrus.
16: Hey, it's Teddy Swims.
17: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
18: Online.
17: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
19: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zhruba 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce. Pro zkoumání dat 128 tisíc domácností ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i ze superdávkou ani životní minimum. Ministr Juchelka navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9. června, kdy a kam se dívat poradí astronom Petr Horálek.
20: Jasná planetární dvojice se objeví už za soumraku na západním obzorem okolo 21.30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
19: Červené navíc přeje i pozorování tzv. Nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Naši fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek našeho letního času odehrají v New Jersey proti Guatemala poslední přípravný zápas před šampionátem. Svěřenci trenéra Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na domácí trum nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Město Děčín chce zvýšit bezpečnost ve městě, snížit majetkovou kriminalitu, chce pomocí moderních kamerových systémů a do ulic chce dostat více strážníků. Data týkající se kriminality jsou v posledních letech stabilní, zhoršuje se ale v některých lokalitách pocit bezpečí. Městská policie tak sestavila koncepci, jak tento trend zvrátit.
21: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes převážně zataženo, pršet bude už jen ojediněle. Během odpoledne čekáme protrhávání oblačnosti, teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
22: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 14 hodin 3 minuty je 3. června, třetí pracovní den a třetí den vždycky bývá kritický, no a tak si ho nás na Hit Rádiu vždycky o něco zpříjemníme. A protože jsou 2 odpoledne, tak vás po týdnu čeká naše ruleta dvojsmyslů. Už za chviličku budu potřebovat především vaší fantazii. A myslím si, že nás čeká zase dneska tak trošku tenkej let. No, máte se na co těšit. Dáme jeden hit a jdeme na to.

0: Selena Gomez na Hit Radio, 14 hodin 6 minut. Koukám na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a tam už je to jedna zpráva za druhou ve stylu tak dávej, dělej, pojď a tak dále. No tak jasně, jdu do toho. Čeká nás ruleta dvojsmyslů, protože je středa, 2 hodiny odpoledne. Pokud jste ji s námi nikdy nehráli, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste se zapojili taky konečně do hry. Je to o tom, že si vybereme téma a pak popustíme uzdu vaší fantazii. Pojďme rovnou na to. Já to nebudu protahovat. Jste připravený? Tak jo.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když hrajete tenis? Co může zaznít v ložnici a při tenise? Je to kvůli tomu, že máme tady obrovitánský úspěch na Roland Garros, takže Kubovi gratulujeme k historickému postupu do semifinále. A tím pádem tenis, jo? Tenis. Jsme na kurtu, je jedno, jestli na antuce nebo na trávníku. Je možná jedno, jestli je to línej tenis. nebo jestli je to badminton. Hele, tak... tady koukám na číslo 777-937-777. Už mi chodí od vás zprávy, klidně pošlete i hlasovky. Zatím tady vystřelím hned tu jednu první jedinou zprávu a ty ostatní si dáme po dvou hitech. Tak hned první, co přišlo, co může zaznít v ložnici a při tenise je ach, och, ach. Těším se na další vaše zprávy. Pojďme na to.
2: Hello.

Good Night na Hit Radio ve 14:14. Je tady naše peprná středa, vždycky ve středu odpoledne ve dvě, tak máme naši ruletu dvojsmyslů. Dnešní téma, co může zaznít v ložnici a při tenise. Na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio chodí vaše tipy, tak například parádní výměna, píše Lenka. Lucie píše, dáme čtyř hru. Dobrý, podávej. Vedle. Au, vedle. Dobrý. Další zpráva. A bude u toho i rozhodčí? Výborně. Že by jako přišla maminka, jo, jako tchýně. Dobře. Pavel píše, já 40, ty 15. Ne, ne. To asi nebudou centimetry, viď, Pavel. Jedině, že by to bylo v obráceně. Já 15, 40. Tak u nás doma, ale skoro. No, nevadí. Tak co tu máme dál? Co tu máme dál? Klidně posílejte i hlasovky na 777-937-777. Vyberu dneska nejlepší a ta nejlepší zpráva ode mě ještě dostane nějakou speciální cenu, jo? A tohle je taky hezká zpráva. Jdi si na svou půlku. Tak tady tipuju, že už bude někdo dlouho ženatej. Asi. Pište dál. 777-937-777. Těším se.

0: taky zní, jako kdyby hrála tenis. Cranberries, hit Zombie, tady u nás na Hit Rádiu, je 14 hodin 20 minut. Dnešní téma, pardon, tak je, co může zaznít při tenise a také v ložnici, evidentně zpěvačka Cranberries může. Vy mi píšete na 777 937 777. Vaše fantazie. A mám tady třeba například ještě zprávu. Rozdáme si to na Antuce nebo na trávě? Out, dvojchyba. Už nehraju. Dokonalý. Další. Tváří se jako mistr světa a přitom to byl teprve první set. Hezky, dobře. Co tady máme dál? Takového místa a dáš to vedle. Potřebuju medical time, píše Kála. Skvělý. Au, křeč. Jo, tak úplně mezi náma teďko na rovinu, jo. Stalo se vám to někdy? Dostali jste prostě přitom jako křeč do nohy? Myslím jako při tenise samozřejmě. To je hrozně nepříjemný, ale asi to známe jako všichni, no. To je krásný. Musím vybrat jednu zprávu, kterou odměním tady naší společenskou hrou v naší exkluzivní Hit Radio verzi. Člověče, nezlob se. Tady ještě koukám, tady tyto pinkáš jako začátečník, taky dobrý, tak zlato. A teď druhé podání, hezky. No, bude to těžký, ale baví mě tady Lukáš, který píše, není to v ložnici, ale je to na střední škole v mém pokoji a je u toho dvojtečka. Jestli takhle budu pokračovat, tak mám do důchodu tenisový loket. A to je vítěz, to je vítěz, za mě 100% tenisovej loket prostě musí vyhrát, takže Lukáši, velká gratulace, protože za mě tohle je skutečně to nejlepší, co může zaznít v ložnici a při tenise, tenisovej loket, gratuluju, díky moc za všechny zprávy. Další ruletu dvou smyslů si na Hit Rádiu dáme opět za týden ve středu ve 2 hodiny.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolínů různě umístěných po zooparku Zelčín.
5: Jak jsou ty trampolíny velké?
6: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
5: Jsou trampolíny placené?
6: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
5: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zelčín.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMS-ku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
2: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáž, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
1: To nás prokol. Co přišlo Davidovi?
3: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
1: Že jsi tu SMS-ku dal takzvaně do jinýho hrníčku.
3: Přesně tak.
2: A co přišlo Michalovi?
1: Mně přišlo 7 otazníků.
2: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si jejich společný duet. Těch duetů je, má teď Eva Farna víc. Tohle byl ten plánovaný, ten neplánovaný, tak ten se odehrál v Praze na náměstí, kdy prostě Eva jenom tak jako šla ze své zkoušky a najednou tam vidí holčinu, která tam zpívá písničky, no a tak k ní šla a zaspívala si. A je to momentálně asi nejsdílenější a nejvirálnější video, který zatím asi v roce 2026 máme. Tak krásný. Nikdy nevíte, kdo vás odkud pozoruje, kdo se k vám může přidat ve vaší práci. Bylo by to hezky, kdyby nám tečel někdo pomoct, co? V práci. Tak Evo G.

0: Fajn Ryan na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Jak se dneska řeší ty nové změny od ministryně financí, co představila, že v důchodu budeme všichni milionáři? Tak pokud jste taky skeptický k celé naší důchodové reformě a vládním slibům a radši to necháváte sami na sobě a na vlastním financování a spoření, tak já jsem zjišťoval, kdy je nejlepší čas zainvestovat peníze. Jo? A aby jsme nespekulovali, tak jsem se zeptal na to v Portu, největší české investiční platformě. A ta odpověď vás možná asi překvapí, protože podle dat je nejlepší investovat pravidelně. To znamená každý měsíc a vlastně vůbec neřešit, v jaký je to den nebo čas. Proč to tak je? Nikdo totiž nedokáže předvídat, jak se bude akciový trh vyvíjet a kdy nastane ten nejlepší čas. Proto je klíčové investovat pravidelně v tom dlouhodobém horizontu, i když ty trhy klesají, anebo i když rostou. Prostě každý měsíc pravidelně. V tom je to kouzlo, v tom je ten zakopaný pes. Nemáte čas, to je poslední info, se kterým se dneska s vámi loučím. Za chviličku je 15. hodina, dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás tady na Hit Rádiu těšit zase zítra ve 12 hodin, kdy nám začne opět hodina srdcovek. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hit Radio Nord Music.
2: Ne spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech.

0: kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hitrádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
1: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
9: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Club Card o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
14: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz.
16: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
17: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
18: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
19: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
20: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
22: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Pozor na Litoměřicku, v Bohušovicích nad Ohří, na Masaryčce tady srazilo osobní auto dva cyklisty, počítejte s omezením. A pozor také na výjezdu z Chomutova na Březno, tady máme nehodu dvou osobních aut, takže i tady opatrně. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší, zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Návrh zákona vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června. Sněmovna podpořila růst rodičovské, ta by mohla vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 na 800 tisíc korun. Novelu teď posoudí sociální výbor. Archeologické léto nabídne v letošním roce bohatý program. O jakou událost přesně jde, vysvětluje mluvčí Pražského archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
7: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů. A účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, anebo i s těmi méně známými.
6: Všechny podobné informace najdou zájemci na webu archeologickeleto.cz. No a tenista Jakub Menčík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále French Open porazil na pařížské antuce Brazilce Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Zvereva.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
9: Aktuálně máme na severu Čech většinou zataženo, pozor, ojediněle ještě může do večera někde sprchnout a na teploměrech 17 až 22. Zítra se pak těšte od sluníčka až po zataženou oblohu, trošku nám teplota povyskočí až na 25 stupňů Celsia, ale bacha, během odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, déšť a nebo bouřky, tak ať vás to někde nechytí.
1: Hit Radio North Music.
0: Máme 2 minutky po 3. hodině a startuje nám v pořadí 3. padla tohoto týdne. To znamená, to nejhorší máme snad za sebou. Jsme za půlkou a s vámi do dnešních 18 hodin Káťa Haplová.
9: A Kamil Bílský. A čím to dneska odstartujeme? Problémem, který asi zažil každý z nás. Autobus nám na zastávce ujede před nosem. Tak za chvilku to vyřešíme. Počkejte si.

0: Tak všude
1: dobře, u nás doma na severu Čech úplně nejlíp. To je kapela Jelen, všude zdejší, a s vámi středeční padla na Hit Radio North Music. 9 minut po 3. hodině, Káťa a Kamil.
2: Kontrolní otázka na úvod, kamarádi. Frknul vám někdy autobus před nosem?
1: No je.
2: Jako neexistuje podle mě na této planetě člověk, kterýmu by se to někdy nestalo. Mm. A proč se na to ptáme? Přátelé, Deník se rozhodl udělat anonymní rozhovor s řidičem MHD, aby nám konečně vysvětlil, proč to ty autobusáci dělají. Proč když dobíháme s jazykem na vestě a už skoro nastupujeme, tak on zavře ty dveře a odjede.
1: No dělají to schválně, to nemuseli dělat žádný rozhovor s ním anonymní.
2: Ne.
1: Ne jo.
2: Nedělají to schválně. Tenhle anonymní řidič vysvětlil, proč to konkrétně dělá on, a chtěl, aby to lidi pochopili a aby se pokud možno tím jeho myšlením řídili. Takže poslouchejte dobře. Situace. Vidíte na zastávce ten svůj autobus a říkáte si, musím ho stihnout. A teďka, co děláme podle toho řidiče špatně? My se rozeběhneme hlava nehlava a je nám úplně jedno, že před tou zastávkou je ještě křižovatka, silnice, jezdí tam auta a normálně skáčeme mezi ty auta. Tam regulérně riskujeme, že se něco stane, minimálně dopravní nehoda, nebo něco horšího. Nebo je tam přechod pro chodce, ale ty lidi nečekají na zelenou. Oni prostě utíkají na červenou, aby stihli ten autobus. A to jsou tak obrovský rizika, který podle toho řidiče za to nestojí. A třetí důvod, proč on nečeká na ty dobíhající, je ten, že ten dobíhající vlastně zdržuje všechny ostatní v tom autobuse i ty další, co čekají na dalších zastávkách. On kvůli tomu nabírá zpoždění, takže sice jednomu vyhoví, ale dalších X naštve. Takže to jsou prý všechno důvody, kvůli kterým jezdí přesně na čas. A kdykoliv nastoupí ty, co tam čekali, tak prostě zavírá a odjíždí, i kdyby dobíhal dav lidí. A chtěl bych všechny poprosit, aby tenhle argument pochopili a aby si uvědomili, že za chvíli jede další.
1: No, jo, takhle to myslím. On to chce vlastně odnaučit, aby prostě nedobíhali ten autobus.
2: Přesně tak.
1: Jo.
2: Co tomu říkáš na tenhle ty myšlenkový pochody?
1: Já, jelikož chodím všude pozdě a autobus zásadně dobíhám, tak já jsem díky těm řidičům, kteří vždycky počkali na mě, tak díky nim jsem vystudovala prakticky střední školu. Ale za druhý, jako konkrétně u nás v Dubí, já nemůžu počkat na další autobus. Tam prostě jedou dvakrát. Ve středu a v únoru.

0: Tohle je takový ten odpolední nářez. Pokud byla práce dneska náročná, Linkin Park na Hit Radio Nord Music. No a pro voklub lepší náladu. Za chvilku tady pro vás taky Justin Timberlake. Can't stop the feeling. No ale aby nálada byla opravdu jenom a jenom dobrá dneska odpoledne, tak samozřejmě nesmí chybět taky aktuální dopravní servis.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Děláte dobře, že i cestou z práce, cestou domů, zkrátka dobře cestou tam, kam právě jedete, ladíte Hit Radio Nord Music, protože na severu Čech to známe jak svý boty, víme, co se kde děje, varujeme před mokrýma silnicema, ať vám to někde neuklouzne, a víme i podrobnosti o aktuálních komplikacích.
0: Ano, jedna aktuální nehoda na dálnici D8, 28. kilometr ve směru na Prahu u Litoměřic, tady bourala dodávka, takže počítejte s omezením. A já vám ještě připomenu, a taky Bohušovice nad Ohří, Masarička, tady srazilo osobní auto dva cyklisty, takže tady určitě opatrně.
2: Tak, to byla ta práce.
0: Ano.
2: A teď ta zábava. Přátelé, když od příštího týdne budete dopravu vysílat s náma, a to sice na našem WhatsAppovém čísle 37 39 958, máte šanci vyhrát palivo gratis, protože od příštího týdne tady rozdáváme každý den 2 litry na benzín anebo naftu, tak hodně štěstí.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tak co na to říkáš, Baru?
6: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší.
7: Primalex Polar byla skvělá volba.
8: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
10: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
9: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
11: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
17: Firma na zážitky
15: CZ.
18: Kdy jsi hledal kámen mudrců? Dnes zve všechny odvážné do Mostu? V neděli 7. června od 10 hodin začíná u oblastního muzea a galerie v Mostě Den magistra Edvarda Kellyho. Čeká vás den plný středověké zábavy, záhad a dobrodružství. Vydat se můžete dračí stezkou až na Hněvín s možností návštěvy jeskyně nebo sledování Kellyho při útěku z věže. Přijďte objevit magii a historii. Pořádá město Most.
19: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
9: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
14: kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
16: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Půl čtvrtá na hodinách. S váma středeční Padla na Hit Radio Not Music a teď taky In My Head. Tak parádní odpoledne vám všem.
1: Za chvilku si dáme kapelu Krištof, kapelu, která dorazí sem k nám do Hit Rádia, a to v pátek v 8.00 do snídaně šampionů, aby nám řekla aktuální novinky a představila novej single.
0: Kapela Krištof má něco novýho.
1: Jo, jmenuje se to Půlnoční hřích.
0: To zní tajemně.
1: Tajemný, veď?
0: Tak to jsem zvědavý, co z Richarda v pátek v 8.00 ve snídaní šampionu vypadne.
1: Půlnoční řík, není to jenom aktuální novinka, aktuální single, ale bude to údajně i název nového alba.
0: Ne, oni mají celý album.
1: Jo.
0: Tak album. To mám radost. Já Krištofy miluju, mám všechny alba a teďka bude teda nový.
1: Teďka bude nový, mělo by vyjít 9. října, takže tvoj. Nicméně v pátek dorazí Richard Krajčo do snídaně šampionů, aby nám představil tuhle novinku. A na téhle novince spolupracoval s influencerkou a herečkou Domi Aladžia.
0: Ježišmarja.
1: Já vím.
0: Teď jsi mě dostala. Trošku si myslím, že si pohladila lampu a vylez džin. Ne.
1: Domi Aladžina.
0: Je to někdo jiný.
1: Je to samozřejmě někdo jiný. Mladí budou jistě znát, opravdu známá influencerka. Aktuálně vlastně taky nositelka titulu soutěže krásy Miss Grand.
0: Mm-hmm.
1: Miss Grand Czech Republic.
0: Tak Richard Krajčo se dostal do spolupráce s influencerkou. To je taky nové cesta, nový trend.
1: Aha.
0: Nová doba.
1: S mladou krásnou.
0: A ještě vzniknul Půlnoční hřích.
1: Ty bláho.
0: O čem to asi bude?
1: Co na to, Karin?
0: Zažila jsi taky nějaký půlnoční hřích?
1: Půlnoční hřích? Ne, já mám poslední dobou půlnoc už 9 večer, takže hřích určitě ne. Možná, no, ty.
0: Já ho mám každý večer půlnoční. Vždycky o půlnoci bramburky k NHL. Pravidelně. To je můj půlnoční hřích.
1: Jež. Možná se s tím stotožní taky někteří naši posluchači, ano. Každopádně pojďme se teda Krištofy dát taky právě teď. Zaspomínáme na něco trošku staršího. No a v pátek v 8 ve snídaní šampionů. Tady jejich obchodník s deštěm na Hit Radio Nord Music.

0: Za chvilku 3:15. Alou domů, kamarádi. Na cestu Timberg, Sick Romance a s vámi padla na Hit Radio Nord Music.
1: Krásně a zdravíme i všechny posluchače, kteří nás právě sledují na Instagramu. Zatím vás všechny známe jménem, protože je vás tam pár. A to z toho důvodu, že nám Instagram ukradli a tak si Hit Radio Nord Music založilo novej a startujeme zase od začátku.
0: Ale od úplného začátku. Nicméně nebojte se nic, máme tam pro vás spoustu akcí, věcí, dárků a soutěží, tak aby jsme zase ten Instagram prostě našlapali a nastartovali tak, jak se sluší a patří pro Hit Radio Nord Music. Takže nás tam od teďka najdete jako Hit Radio podtržítko Nord Music.
1: Cítím z toho, že sledovat teď Hit Radio Nord Music se vyplatí zatím nejvíc v historii.
0: No
1: ještě
0: jo.
1: Tam není nával, ještě tam není nátřesk, takže ta pravděpodobnost, že v těch soutěžích vyhrajete právě vy, je obrovská. Aktuálně se třeba můžete výborně nabaštit, protože tam soutěžíme o poukázky do Michael's Bistro, což je skvělý podnik, který je nejenom v Teplicích, Bílině a nebo v Mostě, ale taky nově v Ústí nad Labem. Takže jestli si chcete dát fakt nějakou dobrotu, sledujte nás na Instagramu.
0: Což mi připomíná, já jsem neobědvala. Kamčo, co ty?
1: Já taky ne, takže jdeme na Hit Radio podtržítko Nord Music.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit, no a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMS-ku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
4: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáž. Že, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
3: To nás prokou. Co přišlo Davidovi?
5: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
3: Že si tu SMS-ku dal takzvaně do jiného hrníčka.
5: Přesně tak.
4: A co přišlo Michalovi?
3: Mně přišlo 7 otazníků.
4: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
8: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 5
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
15: A dárek je váš, tak ušetřete s
16: Tisku levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
20: Hit Radio North Music.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Colin, Wherever You Will Go. Posloucháte středeční Hit Radio Nord Music a máme 15 hodin 54 minut, odpolední show padla.
1: Pokud to ještě někdo z vás neví, tak dneska je vaše středa, přátelé. Středa prostě na Hit Radio Nord Music patří vám, takže pokud vydržíte až do 18 hodin, tak my budeme hrát, jak vy budete pískat.
0: O svoji písničku, o svůj hit na přání si můžete psát klidně už teď v předstihu na 777-937-777. No a dneska od 18 hodin prostě hrajeme jenom podle vás.
1: Něco zvoní? Ano. Voláte nám, halo, halo, kdo je na telefonu?
2: Ahoj, tady Lenka, já bych chtěla Leony.
1: Lenko, je to brzo. Budou teprve 4, ale dobře, že seš to ty, tady je Leony.

0: Taková příjemná čilovka po práci Lost Frequencies, Back to You a Hit Radio North Music. 16. hodina je tady. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásné odpoledne všem řidičům. Stále pozor na dálnici D8, 28. kilometr ve směru na Prahu. U Litoměřic tady bourala dodávka, takže počítejte s omezením. A jenom upozornění, na trase Teplice Děčín v modré bude na krajnici probíhat čištění vozovky. Až do dnešního večera, tak tady taky opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
8: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna dnes schválila přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Část opozice se obává jejich přetížení. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme tam totiž pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9. června. Kdy a kam se podívat, radí astronom Petr Horálek.
13: Jasná planetární dvojice se objeví už za souvraku na západním obzorem okolo 21.30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
12: Červen navíc přeje i pozorování tzv. Nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Policie stíhá jako uprchlého muže, kterého podezírá z bombových výhrůžek stovkám českých škol. Obvinila ho taky z vyhrožování třem pražským obchodním domům. Za skutky, které policie kvalifikovala jako vyhrožování teroristickým trestným činem, hrozí podezřelému až 15 let vězení. No a nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27-letý kanonýr podepsal víceletý kontrakt, oznámil klub na svém webu.
14: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
15: Dneska se na nás obloha na severu Čech mračí, ale sprchnout už by mělo jenom ojedinile. Dokonce do večera se to možná někde i trochu protrhá a na teploměrech 17 až 22. Zítra pak počítejte se vším od sluníčka až po zataženou oblohu. Bude zase teplo 20 až 25 stupňů Celsia, ale pozor, odpoledne můžou dorazit přehánky, déšť a nebo dokonce bouřky.
10: Hit Radio North Music.
0: 4 minutky po čtvrtý, po práci legraci, tady je středeční Hit Radio North Music. Odpolední show padla Káťa Haplová.
15: A Kamil Bílský. Jedeme dál, co jedeme dál? Letíme dál, přátelé. Měl by někdo zájem o soukromí letadlo? Ne jen tak ledajaký, ale o letadlo po Heleně Vondráčkovi.
0: Ty bláho.
15: Tak kdyby někdo chtěl, za chvilku ho dáváme do placu.

0: Show the Rhythm. To je Katy Perry na Hit Radio North Music. Za pár minut čtvrt na pět a s vámi odpolední show padla.
1: Helena Vondráčková prodává letadlo. Tak to je oficiální inzerát, který zveřejnila na svých sociálních sítích.
0: Značka spěchá.
1: Je to možný.
0: Prosím tebe, takže takovýhle opravdu nečekaný inzerát, se kterým přišla Helena Vondráčková na své sociální sítě, prodává soukromé letadlo.
1: Ano, možná to někteří posluchači neví, ale Helena Vondráčková měla letadlo. Za prvý její manžel je pilot.
0: Ano.
1: Takže jako ano. Má doma řidiče, že jo? A za druhý vždycky to zdůvodňovali tím, že je výhoda si vlastně takový letadlo pořídit, žádný luxus, žádný hogo-fogo, ale je to čistě praktická věc, protože ona skutečně těch kšeftů měla i několik za den a představa, že by mezi těma jednotlivýma městama přejížděli po našich dálnicích,
0: no jo,
1: tak to se prostě nedá. Takže hold, vždycky nastartovali letadlo a kde to šlo, tam vylítli, přistáli, odspívali a zase odletěli.
0: Ono, když máš za jeden den třeba, nevím, Praha, Brno, Jablonec, tak to je jako, to letadlo vlastně ve finále dává smysl. Co mi ovšem ten smysl zas tak úplně nedává? Proč ho teda prodává?
1: No, to nezveřejnila. A přiznám se, že nad tím taky kroutím hlavou, protože vím, že si ho vždycky přála.
0: Strašně si ho přála.
1: A dolítala.

0: Lauren, Ordinary.
1: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: Přejeme krásný odpoledne ve čtvrt na pět pryč a jsme moc rádi, že i v tuhle dobu ladíte Hit Radio Nord Music a vlastně nejlepší dopravní servis ze severu z českých silnic.
2: Takže jestli se svým partnerem sedíte právě v autě, protože jste si řekli, mámo, ve středu si dáme večeři v restauraci a zrovna tam jedete, tak my vám zkontrolujeme severočeský silnice. Je nějaký problém?
0: Připomínám jenom D8, tady máme dodávku po bouračce a to na 82. kilometru ve směru na Prahu, Litoměřice. A pozor taky, Teplice, Děčín v modré, tady na Krajnici probíhá čištění vozovky.
2: Pak vypadá to, že jídlo vám nevystydne, že dorazíte včas. A navíc, pokud s náma budete příští týden vysílat dopravu na čísle 37 39 958, tak můžete vyhrát palivo gratis. Takhle je Hit Radio Nord Music.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola.
2: Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
9: Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
10: V sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. Prvních 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu. Most.
11: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
12: No jo, ale jen na rok.
13: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
11: Chytrá televize se 100 kanály s pětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.

0: není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vysoká škola čarakouzel, Lady Gaga, Abrakadabra, středeční hit Radio North Music a 2 minuty po 4:30 s vámi odpolední show padla.
1: Čáry máry fuk, rok se s rokem sešel a právě dneska slaví 60. narozeniny Jirka Langmajer, neboli Langoš.
0: Nekecej, Langoš má 60.
1: To je strašný, jak to letí, viď? Ale vypadá furt dobře.
0: Jako to jo.
1: Vypadá furt dobře, dokonce tak dobře, že ho vlastně od jeho raného věku až do současnosti neustále ve filmech obsazují do role takových těch milovníků, svůdníků, milenců, prostě v každém filmu má techtle mechtle.
0: Já se dokonce ani nebojím možná říct, že vypadá čím dál tím líp. Jako určitě bych si...
1: Zraje jako víno, myslíš?
0: Tak. Jako mladý Langoš, dobrý, ale prostě teď má taky to charisma prostě.
1: Tak on sám to přiznává a vlastně o sobě tvrdí, že on se doslova a do písmene prosouložil českým showbiznisem právě díky všem těm filmům a rolím, ve kterých hrál a kde v každý scéně měl nějaký sex.
0: Ježiši Maria.
1: Ale pacha, to mi připomíná, že včera byl v pořadu 7 párů Honzy Dětka a tam došlo právě na téma sex. On tam byl společně se svojí manželkou Adelou Gondíkovou.
0: Miluju je jako dvojici teda.
1: No a člověče, tam už mu tak do spíchu nebylo. Říkal, ve filmech to je jedna věc, ale doma už to tak slavný není. Říkal, hele, kdybyste chtěli vidět, jak to vypadá u nás večer doma, tak my přijdeme do ložnice, Adela otevře šuplík, vyndá krabičku, nasadí si rovnátka a jde spát. Takže Jirka pochopí, že nic nebude, takže si nasadí masku proti vrázkám, zhasne a jde spát.
0: To je romantika, čoveče.
1: Tak takhle si užívá sex v 60. Jirka Langmajer.
0: Tak až se vyndají zuby, tak bude horší.

0: hodně dopříjemná, tohle hodně dopříjemná, taková houseová, chilloutová věc, Lucas Estrada, Trips a Close Your Eyes na Hit Radio Nord Music. Za chvilku 3:15.
1: Dovolte mi, abych z tohoto místa opět, znova a opakovaně pochválil severočeský meteorologi.
0: Ano.
1: Protože oni předpovídali, že dneska odpoledne se to ještě místy protrhá. A já když jsem viděl celý den ten bubák, co jsme měli nad hlavou, si říkám, prdlaj se protrhá, z toho ještě něco spadne a budeme mokrý na kost. A podívej se, co máme tamhle za oknem, tam je regulérně modro.
0: To je pravda, ale že se jim to vždycky takhle vyvede.
1: Ne, jako klobouk dolů, já jsem to začal pozorovat někdy od začátku roku 2026, fakt si toho všímám, sleduju poctivě každý den předpověď, kterou vydají. A já jsem snad ještě nezaznamenal den, kdyby se netrefil. Hmm. Přitom, když si vzpomínám na roky zpátky, kdy slibovali nádherný léto, 30 stupňů Celsia a pohodičku u bazénu. A já jsem tu pohodičku pak vynášel ze sklepa v kýblech. Tak klobouk dolů.
0: Tak jim pojďme zahrát klukům šikovným, holkám šikovným. Všem meteorologům za chvilku kamarád, be mine. No a pro vás ostatní posluchače, který právě teď míříte domů, tak třeba taky další hit. Ať je to odpoledne zase o chlup lepší, k tomu Pink na Hit Radio Nord Music.
2: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Rádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Vstupenky na představení s těmito hvězdami: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Jiří Hána, Hynek Čermák, Aleš Háma, Tereza Kosková, Alena Mihulová, Jitka Smutná, Petra Špalková a další. Přijďte do Klášterce.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
6: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
7: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
6: Jedinečné spojení vína a hudby, to je hudba na Vinicích s Rajvkou.
7: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
6: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
8: V sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. Pět dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu Terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz. www.golfterasy.cz.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady. Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
13: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
2: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: 14 hodin, 51 minut. Be mine, kamarád. Středeční padla na hit Radio North Music. S vámi Káťa a Kamil.
1: A teď si představte, že tyhle světové hudební hvězdy byste mohli vidět na vlastní oči a ještě navíc zadarmo, třeba na Colors of Ostrava. A nebo si užijete letenskou pláň Marka Ztraceného, taky zadarmo. A nebo prostě tady u nás na severu Čech vyrazíte na Činasky a taky zadarmo.
0: Taky zadarmo, přesně. Stačí proto udělat jenom jednoduchou věc, a to začít sledovat náš nový instagramový profil hitradio_northmusic.
1: Přátelé, sypeme tam jednu soutěž za druhou. Stačí nás sledovat, stačí s náma soutěžit a můžete vyhrávat tyhle fantastické ceny, které právě teď servírujeme. Tak kdo chce zkusit štěstí, ať mrkne na náš Instagram hitradio_northmusic.
0: No a docela ještě zvládneme pár hitů a před těma třeba Miles Smitha nebo právě teď taky Lilywood. Tak krásný odpoledne a díky, že i tenhle čas trávíte s náma. Jsme Hit Radio North Music.

0: Smith a Stargazing na Hit Radio Nord Music. Hezké odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Připomínám, D8, 28. kilometr ve směru na Prahu. U Litoměřic tady bourala dodávka, takže počítejte s omezením. A ještě bacha na trase Teplice Děčín v Modré. Tady na Krajnici probíhá čištění vozovky, tak tam zpomalte a do toho nevlítnete. Šťastnou cestu! Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým.

0: mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Odbory na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí na některá ministerstva. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta rozhodnutí odborů respektuje, jejich obavy ale podle ní nejsou na místě. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Motýlí půl hodinka potrvá do neděle a zapojit se může každý. To potvrzuje i koordinátor akce David Číp.
4: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi. A věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
3: Určovací klíč najdou zájemci na webu motýlí.cz. Daňový a sociální systém v České republice odrazuje mladé matky od návratu do zaměstnání. Ve svých doporučeních pro Česko stran hospodářské, sociální a rozpočtové politiky to dnes uvedla Evropská komise. No a nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem se rozrostl o asistenta trenéra Richarda Krále. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
5: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
6: Tak nám ta středa končí nakonec krásně. Na severu Čech se opravdu k večeru pomalu vyjasňuje, vykouklo i sluníčko, no a na teploměrech 17 až 22 stupňů. Takhle začne i zítřek, to znamená hodně slibně, zase sluníčkem, bude ještě teplejš, 20 až 25 stupňů Celsia. Ale pozor, zítra odpoledne se to má zkazit a čekají se přehánky, déšť nebo bouřky.
7: Bude sněžit?
6: V zimě.
7: Dobrý.
1: Hit Radio Nord Music.
7: Dvě minutky po pátý s vámi odpolední show padla a vrháme se do poslední společný hodinky, kde je s vámi Káťa Haplová.
6: A Kamil Bílský. Prostě jdeme už do finále, tak za všechno vážně dík. Nicméně i těch posledních 60 minut bude fakt narvaných. Enrique Iglesias, Ale Farben, David Kushner a nebo na úvod Činasky a každý ráno. Tak krásný odpoledne. Hit
8: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: David Kušner. Daylight a s vámi padla na Hit Radio Nord Music. Přejeme krásnou středu.
1: Představte si, že pomluva se stala skutečností a už je to i černý na bílým. Majitelé luxusních aut nepoužívají blinkry.
0: To se ví?
1: No říkám, pomluva.
0: Ano, jo, tak.
1: Ale teď už je to černý na bílým. Skutečně se normálně udělala evropská studie, která sledovala, jak se chovají řidiči na kruhácích a na dálnicích a speciálně pozorovali jednak ty chudší auta a jednak ty luxusnější. Mm-hmm. A skutečně i podle téhle studie je oficiálně potvrzeno, že každý, kdo má takovýto Bávo, Audinu, Meďák a to, prostě absolutně nepoužívají blinkry. Odbočujou, zatáčejí, ale jim úplně jedno kam a nedávají změnu směru jízdy. Kdežto takový ty pekáče, co máme my normální smrtelníci, tak kam každý bliká jak o život.
0: Jako blbeček, jako když to takhle řeknu. Čověče, to je docela zajímavý, že někdo vynaložil úsilí než kvůli finance na to, aby se potvrdilo něco, co my všichni víme už dávno. Ale je super to mít opravdu jako černý na bílým potvrzený, protože já neznám žádného řidiče tady těch aut, který si právě vymenoval, aby prostě opravdu jakože dávali blinkry. Já přesně to potkám na tom kruháči a vím, že absolutně nemůžu tušit, kam bude zahýbat.
1: Dobře, a dává ti to logiku? Jako umíš si odpovědět proč? Já to totiž vůbec nechápu.
0: Ne.
1: Přece jenom proto, že sedím v luxusním autě, nepoužiju blinkr, jako proč?
0: A proč? A kdo řekl, že je tohle luxusní auto? Jako moje Škodovka, to je taky prostě luxusní auto a dávám ten blinkr. Já nevím, proč tohle prostě dělám.
1: Vůbec tomu nerozumím, jako co to je za nešvar, ale je to černý na bílém. A pozor, dokonce to přiznává i samotná luxusní automobilka, protože konkrétně automobilka BMW se k tomu postavila čelem, řekla ano, je to pravda, a na apríla oznámila, že od teďka přestávají do svých automobilů montovat blinkry.
0: Jsou zbyteční.

0: čtvrt na šest. Středeční padla na Hit Radio Not Music a teď taky Enrique Iglesias.
1: O, prasák jeden.
0: Co ti udělal?
1: No mě nic, ale Enrique Iglesias teď sdílel na svém Instagramu jako dost vášnivý video, kde se prostě cumlá se svojí faninkou.
0: S faninkou?
1: Ano,
0: nebo s manželkou?
1: No právě, že s faninkou. Parchant.
0: Aha.
1: No.
0: A on má...
1: Ano, má.
0: Anou Kurníkovou, ne?
1: Pořád, ano. Víc než 20 let je s bývalou tenistkou Anou Kurníkovou.
0: A teďka se provalilo video, tak, jak se někde vykusuje...
1: To je strašný slovo,
0: se svojí faninkou.
1: Ano, se svojí faninkou. Takhle jsme tomu teda taky dřív říkali. Je to tak, no. Zmetek jeden nedobrý.
0: Asi mu jeden kurník nestačí.
1: Nic, pojďme radši zkontrolovat aktuální dopravní situaci.
2: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: Mrknem na severočeský silnice, protože to tady známe jako svý boty, takže jestli právě teď ladíte Hit Radio Nord Music, děláte dobře. Káťo, dali všichni blinker, anebo je někde nějaká komplikace?
1: Blinker dali. Komplikaci lehoučkou máme, ale jak říkáme, ano, tenhle kurník známe celkem dobře. Pozor na D8, 28. kilometr ve směru na Prahu, tady máme stále havarovanou dodávku a aktuální nehoda. My tady teď cinkla na Lounsku v Černčicích, Třebíského ulici, tady máme v sobě dvě osobní auta, takže dejte tady určitě pozor.
0: Na závěr ještě důležitý číslo 377-39-958. To je náš WhatsApp a pokud na něm od příštího týdne budete s náma vysílat, tak pozor, můžete vyhrát 2 litry, ať už na benzín nebo naftu, prostě budete jezdit gratis.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit, no a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMS-ku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
4: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáž, že tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
3: Nás prokol. Co přišlo na vědovi?
5: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
3: Že si tu SMS-ku dal takzvaně do jinýho hrníčku.
5: Přesně tak.
4: A co přišlo Michalovi?
3: Mně přišlo 7 otazníků.
4: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
7: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
8: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
7: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
9: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: Kaufland.
1: Jsou tady.
0: Jsou tady. Jo, jsou tady.
2: Jsou tady.
0: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: A nebojte se toho.
1: So good, so good, so good. A všichni?
0: Na závěr odpolední show padla jsme rozvlnili bůčky a míříme s nima do cíle.
1: Ono to vypadá, že míříme s nima do pátku, de facto taky. Sweet Caroline, Hit Radio, North Music a s vámi tady odpolední show padla.
0: Mimochodem, když jsme u těch bůčků, věděli jste, že surikaty mají rádi tlusťochy?
1: Nekecej.
0: Nádherná informace, která přece jenom člověku zas trošku zvedne sebevědomí, protože dneska už ti přijde, že ten svět se úplně zbláznil, že ten vzor dokonalosti je tak daleko, že na něj nikdy nedošáhneš a přijdeš si méně cena. A není to úplně pravda. Třeba ve světě zvířat surikaty milujou tlusťochy.
1: Jako nás tlusťochy nebo jako mezi sebou ty surikaty, takový ty
0: mezi sebou tlusťochy. Tam je to opravdu nastavený tak, že ty hubeňouři nemají vůbec šanci a naopak, když se dvě surikaty mají mezi sebou spářit a rozmnožovat, tak to jsou vždycky ty nejtlustší.
1: No,
0: ty jsou si prostě nejsympatičtější. Oni mají rádi, když je jako za co vzít. A hubeňouři to jenom vedlo.
1: Chudinky. Ježiš, no vidíš to? To je ale jako docela podstatná informace pro nás trošku na čechranější. To je hezký. Takže já jsem vlastně měla být surikata. Pán Bůh si to na poslední chvíli rozmyslela.

0: Miloš Project Infinity. Srdeční hit Radio Nord Music, za chvilku už 6:15, ale kamarádi, to už máme za pár tohleto.
1: Každopádně děkujeme, že jste s náma vydrželi až téměř do konce a za to vám něco prozradíme. V zítřejším padla na hit Radio Nord Music pro vás máme soutěž o nádherně barevnou akci.
0: Barvám neutečeš už zítra. Pod polední show padla budeme rozdávat balíček 4 startovaček s krásnýma cenama.
1: A to nám věřte, že ty ceny stojí za to. A navíc v sobotu si pak tu akci v Ústí nad Labem můžete užít. Takže jestli chcete být osobně na akci Barvám neutečeš a ještě navíc zadarmo, laďte i zítra padla na Hit Radio Nord Music. Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pustili od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 7. června budeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: Tisku levně.cz.
12: Náplně hned.
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
14: Hit Radio.
15: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
16: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
17: Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Guetta, tedy Swim Stones and I. To je trojice. S vámi Hit Radio North Music, no a naše dvojice, odpolední show Padla, dává s Bohem.
1: Neboli Padla má Padla, loučí se Kamil Bílský,
0: Káťa Háplová.
1: A zítra zase. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na D8, 28. kilometr ve směru na Prahu u Litoměřic. Bourala tady dodávka, takže počítejte s omezením. A jenom připomínám trasu Teplice Děčín v Modré, tady na Krajnici probíhá čištění vozovky. Tak opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Anna Berg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Anna Bergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
4: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
5: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: CZ. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zbraňová amnestie jde do finále, potrvá do konce měsíce. Lidé díky ní mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně. Od ledna policie zadržela zhruba 3700 zbraní. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Hnutí SPD nesouhlasí s pokutou 3 miliony za podněcování k nenávisti. Obvodní soud pro Prahu 1 trest uložil za kontroverzní předvolební plakáty z roku 2024. Šéf hnutí a sněmovny Tomio Okamura.
2: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
1: Okamura kritizoval soudkyni Ivanu Tichou, která podle něj kázala, jak má vypadat kampaň. Poškození po jarních mrazech hlásí 42 českých pěstitelů jahod. V porovnání s loňským rokem je to o 20 méně. Letošní poškozená plocha jahodníků dosahuje 164 hektarů. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin mohou škody hlásit ještě do letošního 16. června. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace. V čele bude už dříve oznámený Zdeněk Moták. Národní mužstvo povede a převezme od nové sezony. Role asistenta se ujme Richard Král a generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil výkonný výbor českého hokeje.
3: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bikepark, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Hity už za malou chvilku, ale teď ještě obloha. Bude jasno, polojasno v průběhu noci ve východní polovině území. Zpočátku velká oblačnost s deštěm, k ránu se budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 11 až 7, zítra pak v průběhu dne polojasno, jasno, ale postupně odpoledne přibývání mraků, později na večer přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě kolem 21.
4: Dobrý večer, 2:08. S vámi Leona Děnděši a vaše oblíbené 3 hodinky hitů na přání. Tak startujeme právě teď, Shakira nebo taky UDG. No a co bude dál, je na vás, kamarádi. 777 937 777. Jdeme na to.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

EG odlétáš 9 minutek po 18. hodině. Doufám, že se máte krásně. Dneska je středa, první červnová středa a hrajeme 3 hodinky hitu na přání jenom podle vás. Jak jste zvyklí, vždycky song jako první vykopávám já tady od nás ze studia přímo k vám pro dobrou náladu. Dneska jsem měla takový zvláštní den, celý takovej unavený, nostalgický, vzpomínkovej, nevím, takový chmury. Den blbec, jak se říká. Možná někdo jste na tom podobně, ale hudba nám vždycky pomáhá. Tak jsem si řekla, že bych si strašně ráda zahrála UB40 Can't Help Falling in Love with You, což je předělávka od Elvisa Presleyho a myslím si, že by vám mohla udělat radost, protože je to v takovém tom reggae stylu. No a co bude dál, tak mi napište na 777-937-777 až do 21. hodiny. Jenom podle vás. Teď už tahle skvělá pecka. Mějte krásnou středu. Only

0: Je středa večer, 3. června, hrajeme hity na přání, jenom podle vás. Píše nám tady Verča, dobrý den, tady Verča, pustili byste mi prosím Takata od Takabro. Jste skvělí, doslova vás poslouchám 8 hodin v kuse při práci. Už dlouho se vám snažím napsat o píseň na přání a nebo jen tak, ale pokaždé mám plné ruce práce. Dělám masérku, takže vás společně poslouchám s Němci, Rusy, Poláky a tak dále, takže mají možnost si poslechnout nejlepší rádio v České republice. Ježíš, to je skvělý, Verungo, děkuju krásně. A že jsi napsala tak hezkou zprávu, tak samozřejmě Takata.
1: Takata bro,
0: od Takabro za moment z éteru Hit Rádia jenom za tebou. A co bude dál, je na vás, kamarádi, pište si.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Medovém Újezdu na Rokycansku za 4 242 000 korun, rodinný dům v Libé u Chebu za 8 999 000, pozemek k bydlení v Broumově na Náchodsku za 995 000, pozemek k bydlení v Chýstovicích u Pelhřimova za 4,5 milionu a byt 3+1 na Kladně v Kročehlavech za 6 600 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Love Tonight, Shows. Dvě minutky po půl sedmé posloucháte Hit Radio. S vámi taky Leona, tak doufám, že máte krásný večer. Hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny, píše nám tady Petra. Ahoj Lenko, já jsem se právě se svojí rodinou vrátila ze Španělska, užili jsme si pár dní volna, bylo to naprosto skvělý, úplně jsem vypla. Ten návrat do reality je trošku těžší, ale prosím, zahraj nám Goldeny, je to nejoblíbenější píseň mojí dcery Týnky, která to strašně ráda poslouchá, udělalo by jí to velikánskou radost a vzkaž jí, že jí strašně moc milujeme. No tak to je krásný, samozřejmě, že to splním a hrajeme to. Právě teď, tak volujeme doprava, Péťo, s Týnkou si to užijte a díky, že posloucháte Hit Radio.

0: hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. 777-937-777, to je to zlaté číslo ke mně do studia. Nebo můžete i na můj Instagram Lea Giongiosi, dívám se i tam. Za chvilku Spice Girls a jejich Wanna Be, zlaté 90. A nebo taky Espresso Macchiato.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz. Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Housebrand Café, per favore.
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrand Káva.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
2: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hity na přání do 21. hodiny s vámi, Leona. Krásný středeční večer. Pokračujeme Mirai Trips a Adele.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio Nord Music.

Adele, Set Fire to the Rain. I tohle hrajeme podle vás. Doufám, že máte krásný dobrý večer. Hity na přání do 21. hodiny. Píše nám tady červená karkulka Katka Červená. Úžasná, báječná a jedinečná Leonko. Ježíš, to je krásný. Prosím, pusť tam něco za zavrtění zadkem pro lepší náladu v tomto pochmurném počasí. Co třeba Eros Ramazzotti a Tina Turner, Cosa della Vita. Moc děkuju, všechny zdraví, červená karkulka Katka Červená. Tak Kačko, je to tady. Buongiorno, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita letí za tebou.

0: Prostor.
1: Hity jenom podle vás, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita. No a někoho bych chtěla slyšet v éteru, teď, na telefonu, pojďte vysílat se mnou, my vám zahrajeme to, co rádi posloucháte, máte rádi, můžete skrz éter i někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. A tak podobně, takže 800 937 937, volejte právě teď a spolu pokecáme a tak podobně, takže hezký dobrý večer, kdo tam?
2: Dobrý večer, paní moderátorko, u telefonu Zdeněk ze Žďány. Zdravím vás všechny pracovníky Hit Rádia Zin a všechny vaše posluchače.
1: Krásný dobrý večer, Zdenečku, co vám zahraju?
2: Tak, paní moderátorko, prosím bych píseň od skupiny Bad Boys Blue, letní hit I Wanna Hear Your Heartbeat.
1: To já nevím, jestli to tady mám. Já už se dívám. Tak, Bad Boys Blue, ano. A kterou? Mám tady Pretty Young, A Train to Nowhere. Jak se jmenovala?
2: I Wanna Hear Your Heartbeat.
1: Tak to tady nevidím. You Are Woman Jungle, nevidím to tady.
2: Tak, zkusíme
1: nebo
2: jungle.
1: Počkejte, nebo I Wanna Hear Your Heartbeat?
2: Ano.
1: Tak to tady mám. Tak to vám zahraju. Pro tak, koho to bude?
2: Tak bude to pro vás, pro všechny moderátorky a moderátory a všechny pracovníky Trávy a Zlín a pro všechny vaše posluchače.
1: Děkujeme krásně a hlavně taky pro vás, Zdenečku.
2: Děkuji.
1: Mějte se, naslyšenou. No a pokud chcete slyšet vy svůj oblíbený song, tak si napište 777-937-777 nebo můj Instagram Hlea Giongiosi a taky můžete volat a spolu pokecáme.

0: Posloucháte Hit Radio, Vítaš, Teenage Dirtbag a s vámi taky Leona. Tak co, máte fajn večer? Podle toho, co píšete, nejspíš ano, SMSky nám chodí od vás, děkujeme moc. Co vy chcete slyšet z éteru Hit Radia, je to jenom na vás. Pište si dál 777-937-777. Píše nám tady Petra, ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Hříšný tanec, čeká nás v práci noční šichta a díky vašemu playlistu nám to rychlejc utíká. A tvoje energie je prostě neskutečná, přenášíš to na nás všechny posluchače. Bylo by to ještě pro Martinu, Helenu, Anetku a taky našeho vedoucího Jiříka. Díky moc, jste super. Peťule, to je strašně hezká zpráva, kort ještě od ženský, takže děkuju moc. A co by to byl večer bez Hříšného tance? Holky, vy nebudete sedět v koutě. A z vašeho vedoucího udělejte Patrika. Každopádně, za 4 minutky Hříšný tanec letí k vám. A co bude dál, přátelé, je jenom a jenom na vás.
1: Hit Radio Nord Music. Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: svoje boty.
1: Podvětruší v centru Ústí nad Labem, je to tam úplně ucpaný.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Nord Music.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Radio stále s vámi, hrajeme na přání jenom podle vás. Doufám, že se máte krásně. Psali jste si hodně o jeden song, který často hrajeme a rádi hrajeme. Je to song české kapely, Svaz českých bohémů. Přichází do éteru Hit Radia a letí přímo k vám. Bohnouti.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nám

0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera della...
1: La primavera. Seš, posloucháte Hit Radio, s vámi Vaše Lea, za 3 minutky 3/4 na 8, tak ještě hodinku a 15 minut. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Napište si na 777-937-777, tak jako to udělal Jirka. Ahoj Leonko, moc rád tě poslouchám, prosím, zahraj tam Ed Sheeran, Fotograf, bylo by to pro moji milovanou Marušku. Máme se moc rádi, teď spolu večeříme na terase, možná bude i nějaké grilování a taky pro našeho Jiříka a dceru Klárku. Díky moc, jste super, uděláte nám velkou radost. Tak když uděláme radost, tak za moment Ed Sheeran letí k vám.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Víc

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Hit Radio.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak...

0: pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: Firma na zážitky
2: CZ. Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Před námi poslední společná hodinka hitu na přání, tak co pak to bude teď? Coldplay, taky Terka Mašková, Marek Lambora a dál. Je to na vás.

Hity na přání, středa večer, 3.6. Už pohodička doma. I když je pravda, že někdo z vás má ty noční šichty, protože nám tady velmi často píšete, tak doufám, že vám to rychleji uteče. Máme tady jedno hudební přáníčko. Zdravím, Leonko, já peču chleby normální a čokoládové. Ty brďo, čokoládový chleba jsem asi ještě nejedla. K tomu dělám ještě dva dorty a potřebuji prosím pořádně rozpohybovat to své unavené tělo. Prosím o Call on Me Eric Pritz pro všechny pekaříčky, všechny posluchače, pro holky z Kolo Kafe a hlavně pro tebe, ať máš krásný den. Nicole, holky u pece. Každopádně, ty brďo, kam chlebík doručit, mi tady napsala PS. Tak já ti normálně napíšu, protože jestli se podaří doručit chlebíček, Niky, tak já budu nejšťastnější na světě. Já miluju domácí pečivo a tu fotku, kterou nám tady i Nicole vlastně poslala, tak je nádherná a úplně bych se do toho zakousla i takhle skrz ten počítač. Takže Eric Pritz, Call on Me, letí za tebou a já ti jdu odepsat.

Love, Bika, Džigulína, Edward Maja. I tohle hrajeme podle vás za chviličku. Nádherná věc. Lionel Richie a Hello. Napsala si Helenka, abychom zahráli něco hezkého, zamilovaného pro jejího Jiříčka, tak samozřejmě, že zahrajem. Taky Kelly Clarkson a Alvaro Soler. Soler. To je horší než jazyk kolem, přátelé. Aspoň vidíte, že opět nic nepřetáčíme a jedeme prostě live. A jsme taky lidi z masa a kostí, ne? Tak buďte s námi dál, hezký večer.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Hit Radio.

0: tararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

Take one look at you, you're taking me out.

0: rata, trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.